0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Rádio Check it out.

0: čau, tady Adam Myšík a posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Neříká Hector, loket z okna. Vypnul a neřešit hovno. A haters, uprdá.

0: tam něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: jako bych nikdy nesel.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klubery získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Talk.
1: Snažíme se psát jako o věcech ze života prostě těch lidí, s kterýma se bavíme. Hodně jsme se o tom s gufrákama i bavili, že prostě chceme, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň relatable. Takže si myslím, že to je hodně tím, a pak si myslím, že se nám daří dělat chytlavý písničky a ty lidi fakt na těch koncertech jako zpívají většinou všechny ty písničky a je to fakt úžasný, jakože jdou fakt na tu hudbu, takže to mi přijde Hele, 2-1-3 jsem používal dřív, když jsem začínal hrát Divoký kmeny, Ikariam a všechny tyhle online hry a jméno Mat už bylo zabraný, 1-2-3 už bylo taky zabraný, tak jsem to prostě přehodil, protože mi vzniklo tohle, ale chci se toho zbavit, tohle odsazu číselnýho už.
2: Já jsem si právě říkal, že máš jeden song o tramvaji číslo 17, taky se třeba nesouvisí s autobusem 10-13.
1: Jo, 10-13, ale vždycky lidi mi posílají, vždycky mi posílá nějaká hospoda 213 nebo tramvaj 213 bus, no tak posílejte dál, ale už to asi škrtá.
2: Co pro tebe znamená, nebo by znamenala tato cena?
1: Hele, já strašně rád soutěžím. Miluju soutěžení, často se debatuje o tom, jestli soutěžení v umění má nějaký smysl. Pro mě osobně to má smysl velký, protože mě to baví a rád vyhrávám ceny. Dlouho jsem žádnou nevyhrál, takže bych měl velkou radost.
2: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já si myslím, že Donald by se mnou chtěl určitě řešit. Mně přijde, že on by se mnou nechtěl řešit nic. On by mě tam pozval, když už, tak kvůli tomu, že se mnou chce být viděný, aby měl čísla nebo něco takového. A aby měl těch 9000 pražských hipstrů prostě. Já bych s ním asi chtěl jít prostě třeba na karaoke, jako. Spin
2: Talk. Ahoj, já jsem Roman Jakub a děkuju, že posloucháte Spin Talk. Talk Rádia Spin nejen o rapu. Dneska jsem rád, že pozvání přijal týpek, kterýho jsem viděl v létě na filmovce v naprosto narvaném klubu Mír a z koncertu jsem odcházel mega nadšenej, jak moc to bylo dobrý. Jednak muzikou, jednak vibem. Matěj Ček, a.k.a. Mat 213, hostem dnešního dílu Spin Talku. Matěj, vítej na Spinu.
1: Ahoj, Romane, dík za pozvání.
2: Tak musím říct na začátek, strašně se mi líbila ta tvoje show v Uherském Hradišti v Míru, kde jsi sám pouštěl beaty ze svýho noťasu, odletí v dabu si spučoval nabíječku, abys vůbec mohl hrát. Často máš koncerty tohle toho typu, že ti všichni v místnosti pomáhají, aby vůbec mohl odstartovat koncert.
1: Jo, tak za prvý děkuju moc, to jsem rád, že se ti to líbilo. Jako hodně jsem rád, když ty show jsou propojený s těma lidma a vlastně to je to, co mě na tom nejvíc baví, spíš ten rozměr toho, právě aby ty lidi z toho měli jako tu unikátní zážitek, že tam spolu komunikujeme hodně a ta dramaturgie tahle, ona je improvizovaná, ale říkám tomu, dramaturgie toho koncertu je pro mě důležitější než ty písničky, které hraju. Takže.
2: Jak moc to máš nachystaný dopředu vždycky?
1: Většinou si to chystám ten den, takže každý ten koncert je specifický i co se týče místa, takže reaguji jinak na každý místo, kde jsem, i to místo na mě nějak působí, tak podle toho mám i náladu, někdy přijdu a jsem úplně třeba naštvaný a odevzdaný, ale zároveň se tak prezentuju i na té stage a líbí se mi ta upřímnost a pak se to třeba mění během toho koncertu, někdy prostě si chystám. Někdy používám věci, které už třeba dělám delší dobu, nějaký průpovídky a tak, ale jak říkám, nejdůležitější je interakce s těma lidma, kor v těch prvních řadách, kam došáhnu fyzicky a to mě fakt baví, no, protože hrát ty písničky jako není zas taková zábava, když to hraješ už jakoby po několikátý, tak tohle je to nejlepší, no.
2: Na druhou stranu, když si pak hrál Potrvá a skočil si do davu, tak najednou jste tam utvořili prostě kruh a užívali jste se, tak to bylo fakt jako velmi, velmi dobrý. Jak vzniklo to, že vystoupíš v Hradišti na LFŠ? Vždycky jsem měl pocit, že tam vystupovali z rapu spíš starší kolegové, obrat k mladší scéně mi přišel naprosto jakoby super, změnila se tam nějaká dramaturgie, máš pocit?
1: Jo, já jsem se, byl jsem tam hostem podcastu vlastně vlastně se známým, který to pořádá a teď už známým teda a on právě říkal, že se snaží jako hledat ten balanc mezi

0: ty tou mladší cílovkou a i těma staršíma, ono jako přece jenom je to speciální cílovka, jako ten alternativní filmový festival, ale myslím si, že třeba já, Gufrau, nebo Lifer, nebo ta mladá scéna, co tady nějak vzniká, toho alternativního rapu, tak je to, tak si myslím, že je to i pro starší lidi pochopitelný.
1: A jak dlouho ještě budete alternativní rap, podle tebe?
0: No tak Gufra už moc, jakoby ty už prosákli do toho mainstreamu pořádně a teďkon s tím posledním singlem a my jsme tak jakoby...
1: Myslíš Navždycky blázen?
0: Navždycky blázen, teď jsme tak jako na pomezí, no a já si myslím, že jako hudebně jako třeba nebo textově, tak to alternativní furt podle mě je to trochu něčím jiný, ale jako poslechovosti už jakoby máme srovnatelný číslo s nějakýma mainstreamovýma jména.
1: Jak se ti hraje mimo Prahu? Hrad ještě bylo asi specifický, protože vlastně těch Pražáků tam bylo spousta, takže de facto si hrál pro své obvyklý publikum, ale když hraješ někde jinde mimo Prahu, tak je to trochu jiný?
0: Musím říct, že tohle, co říkáš, je dobrá poznámka, protože já vlastně vždycky hraju pro takový, tomu říkám, pražský publikum, protože jako ta jinťoušská skupina tam většinou jde na mě, že mě zná i v jiných městech, ale nejlepší zkušenosti jsou vyloženě z nějakých majalesů nebo festivalů, kde jsi jenom jeden z mnoha prostě a přijdou lidi, kteří tě neznají, tak to je ta srážka pak s tou realitou a mě to baví, prostě je to takový masochismus, že ty lidi vůbec netušejí, jdou třeba na Sofiana, který hraje po tobě a ty mě musíš přesvědčit a oni to nechápou, pak mě na něco jako vibeu a tak, takže to mě baví někdy víc, než hrát pro ty lidi, co to
1: pro ty
0: znají.
1: Tvoje. No. Na druhou stranu, stejně jako Gufrau, tak vlastně to, co mě baví, že se vám podařilo, tak vy jste prostě fakt jako vytvořili novou skupinu nějakých jako diváků a posluchačů, který za váma, a ty to nemyslím negativně, chodí až jakoby fanaticky, že vás prostě jako znají do detailu, znají všechny texty. Když jsem pak viděl Gufrau v klubu FAMU, tak pro mě to byl prostě vlastně strašně příjemný zážitek a stejný zážitek jsem měl právě i z tvýho koncertu v klubu Mír, že jsem si říkal, je to super. Čím si myslíš, že to je? Že ty lidi nejdou jenom na koncert, ale vlastně je to nějaký životní styl možná?
0: Tak to je taky hezký, že říkáš hezký věci dneska. Děláš mi radost, děláš mi dobrou náladu, nemám dobrou náladu, ale teď se cítím fajn, takže děkuju. Já si myslím, že je to těma textama, který jsou mnohem víc osobitý a snažíme se je mít jako... Snažíme se psát jako o věcech ze života prostě těch lidí, s kterýma se bavíme. Hodně jsme se o tom s Gufrákama i bavili, že prostě chceme, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň relatable. Takže si myslím, že to je hodně tím a pak si myslím, že se nám daří dělat chytlavý písničky a ty lidi fakt na těch koncertech jako zpívají většinou všechny ty písničky a je to fakt úžasný, jakože jdou fakt na tu hudbu, takže to mi přijde super.
1: Co ta 2-1 trojka ve jméně? Co to znamená? Třeba jste někdy vysvětloval, já jsem to nepochytil, nebo jsem to nedostatečně googloval.
0: Jo, hele, 2-1 trojka jsem používal dřív, když jsem začínal hrát divoký kmeny, Ikariam a všechny tyhle online hry a jméno Mat už bylo zabraný, 1-2-3 už bylo taky zabraný, tak jsem to prostě přehodil, protože mi vzniklo tohle, ale chci se toho zbavit, tohle odsazu číselného už.
1: Já jsem si právě říkal, že máš jeden song o tramvaji číslo 17, taky se třeba nesouvisí autobusem
0: 10-13. Tyjo, 10-13, vždycky lidi mi posílají, vždycky mi posílá nějaká hospoda 213 nebo tramvaj 213 bus, no tak posílejte dál, ale už to asi škrtám.
1: OK. Dneska ráno jsem viděl, že burcuješ na Instači fanoušky, ať hlasují do Zlatého Slavíka. Co pro tebe znamená, nebo by znamenala tato cena?
0: Hele, já strašně rád soutěžím. Miluju soutěžení, často se debatuje o tom, jestli soutěžení v umění má nějaký smysl. Pro mě osobně to má smysl velký, protože mě to baví a rád vyhrávám ceny. Dlouho jsem žádnou nevyhrál, takže bych měl velkou radost. Já si myslím, že ten Slavík je takovej jako specifický v tom, že tam hlasují fanoušci, ale zrovna já jsem nominovaný na objev jako roku, což je jako porota. O tom rozhoduje. A takže je to zase nějaký...
1: Takže porota tě nominuje.
0: Porota tě nominuje, ale jsme tam 4 nominovaný, no, pak rozhodnou samozřejmě lidi, ale je to nějaký uznání zase jako té práce, vlastně vždy nechci se chvástat, ale vlastně každý rok, co hudbu dělám, tak vlastně každý rok jsem byl nominovaný na nějakou cenu, takže vždycky je to příjemný, že ta práce je jakoby odměněna.
1: A v čem je pro tebe jiný třeba Slavík a Anděl, jestli pro tebe má nějakou jinou hodnotu?
0: Tak Anděl je... To nevím, jestli teď můžu takhle komentovat otevřeně před těm Slavíkama ještě, ale jako ten Anděl se mi líbí víc, ta soška. takže mám asi bych radši tu sošku toho anděla, ale...
1: A plus to, že to je možná odborná cena, ne?
0: Je to odborná cena, no, ale tam je to zase složitý pro mě, protože tam vlastně pro mě není úplně, mám pocit, kategorie, protože jsem něco, jak jsme se bavili, na pomezí toho rapu, alternativního popu a tak, ale možná už málo alternativní, takže... Říct.
1: Se kterým z těch slavných Čechů si příbuzný? František Ringo Čech je tvůj děda?
0: Ano.
1: A máš nějaký příbuzenský vztah k Vladimíru Čechovi, co uváděl Milionáře? Protože jeden kolega mi říkal, jasně, to je určitě jeho syn, na to se ho zeptej. Tak schválně jsem záměrně negoogloval, nehledal, říkal jsem si, schválně se zeptám.
0: Zkusíš to. Jeden z nich to je, Vladimír Čech, rest in peace, tak to není můj táta ani děda, byl to dědu známý. Jednou jsme si pamatuju, že když jsme byli, jo, můj děda je teda Franta Ringo, a když jsme byli takhle jednou u děry, tak Vladimír Čech tam přivez nějakého svýho syna, který se myslím taky jmenoval Matěj Čech, takže jsme tam bylo prostě okay. Sešlo z Čechů, že? Ale ty s ním nemám nic společného.
1: Dobře, dobře, dobře. Ovlivnil tě nějak děda? Děda zpívá, maluje, ty taky vlastně se věnuješ muzice a malbě, tak byť každý to děláte tak trochu jinak, řekl bych, tak jestli tam je nějaký vliv generační?
0: Je tam vliv, že odmala vlastně, já jsem z pěti jako jeho vnuku a trávili jsme u něj dětství a každému vnukovi jako předpovídal nějakou budoucnost, takže on takhle už odmala jako přerozdělal, kdo bude doktor, kdo právník, kdo politik a kdo malíř.
1: A trefil se?
0: Trefil se, protože už vycítil prostě ty predispozice těch děcek, ale teď je otázka, jestli ta věštba neovlivnila to směřování těch děcek. Mm-hmm. Ať tak, či tak, většinou mu to vyšlo, takže jsem byl odmala takhle, jsem to měl v hlavě. No. Mm-hmm.
1: Než se budeme věnovat hudbě a tvým projektům, tak bych se začal tím, jaká muzika tě třeba formovala, když jsi byl mladší, než jsi teď.
0: Mm-hmm. Určitě nejvíc rap, ten jsem ve 12 letech se učil ho poslouchat, protože se mi to vůbec nelíbilo, poslouchal jsem Beatles, ale chtěl jsem poslouchat rap jak kámoši.
1: Promiň, že ti do toho skáču, jak se učí poslouchání rapu?
0: No je to hele složitý, tyjo, protože je to v podstatě, bych to přirovnal jako k nějaký teďkon experimentální hudbě, kdybys poslouchal, tak na první poslech je to, nic si to neříká, ale... Teďkon u experimentální hudby třeba nemáš takovou potřebu to dělat, protože co se k tomu váže, žádná odměna, když to tehda, když poslouchá rap a nelíbilo si to, tak furt chtěl tu odměnu být jako ty ostatní. Mm-hmm. Takže jsem se učil na Tafrobovi, učil jsem se na Hugo Toxovi a po těch Beatles mi to přišlo tak hrozně nemelodický a hnusný kakofonický.
1: A co tě k tomu teda táhlo, to, že to poslouchali ostatní?
0: Poslouchali, jako já jsem měl starší kámoše prostě z fotbalu a poslouchali rap a já jsem řekl, ty, víš, takový to prostě...
1: Kdy ses teda, nebo jakým okamžikem ses naučil poslouchat rap?
0: No, byl to, jako asi jsem se to naučil nejvíc na Eminemovi a na Hugo Toxovi, no. Uh-huh, uh-huh.
1: Koho máš ve svém playlistu třeba teď? Kdo tě inspiruje?
0: Uh-huh. No, nejvíc momentálně španělský hudebník, který se jmenuje Rusovsky. Uh-huh. Potom mě hodně baví berlínská scéna kolem Life from Earth a ještě z té španělské scény bych jako zmínil BB Trix a Ralphicho, takže hodně poslouchám evropské jako alternativní pop, no. Mm-hmm.
1: Nebo takhle, ještě se tam na jednu otázku. Když jsi rozhodl, že teda už budeš poslouchat rap, tak jsi asi v nějakou chvíli rozhodl, že ho budeš i dělat. Mm-hmm. S čím jsi do toho rapu vlastně šel? Jaký témata jsi chtěl otvírat? Jaký zvuky jsi chtěl do té společnosti přinášet? Protože určitě nějaký takovýhle rozhodnutí, nějaký takovýhle impuls tam být musel.
0: Jo, já jsem ten rap teda začal dělat hodně od 15 do 17, pak jsem přestal, začal jsem se věnovat jako kytarový hudbě, takže jsem si založil kapelu a ten zvuk, který jsem teda přinesl do té společnosti, až byl nějaký jako shoegaze nebo krautrock, něco takového. A pak jsem se dostal k folku a od něj k hyperpopu a k tomu, co dělám teď, takže alternativní pop, takže to byla taková evoluce, ale s tím rapem mě bavilo jako vyloženě třeba Vince Staples nebo prostě věci z Ameriky, tak takový alternativní rap. No.
1: Který ti tady prostě chyběly?
0: Který mi vlastně jo, no. Vlastně, jo.
1: Na Go Outu je napsáno MAT 213 je digitální písničkář. Tak co to znamená?
0: Na čem webu Outu?
1: Na Go Outu.
0: Jo, na Go Outu. Znamená to, to použil hudební teoretika publicista Karel Veselý, když psal o mý první nějaký desce a to písničkářství právě vycházelo z toho, že ty první věci byly hodně folkový, takže tradice takového Eliota Smise nebo těch ruských jakoby, písničkářů folkových, takže, ale měl jsem tam různý takový digitální sample a tak a mluvil jsem o hodně takových současných věcech, internetové kultuře, takže to je taková syntéza těchto všech věcí. No.
1: Navíc ty seš trochu takový jako básník a poeta v těch textech, jakože to má takový jako hlubší význam, než jenom jako basic písnička. Děkuju. Co bys chtěl, abych já jako posluchač ve tvojí muzice našel? Na co se mám soustředit podle tebe?
0: Nejvíc asi na ty texty. Vlastně ta hudba je jenom taková berlička, abys u toho vydržel. A samozřejmě jako ta melodická linka je to o tom, aby ti to hralo v hlavě, aby jsi to chtěl pustit a zaspívat. Ale jinak ty texty vždycky byly jako alfa omega, kdy vlastně často chci, abys zůstal na stopkách, jestli je to myslím vážně nebo ne, a nebo jaký příběh vyprávím a jestli je pravdivý nebo ne. Chtěl bych, aby ses u toho bavil prostě. No.
1: Mm-hmm. Vyprávíš pravdivý příběhy?
0: 60 na 40, pravda, lež.
1: Mm-hmm, dobře. Jak vlastně vznikají beaty pro tvoji muziku? Je to tvoje práce, nebo někde kupuješ beaty, nebo někdo tě tvoří na míru?
0: Je to moje práce, i když teďkom poslední věci, co dělám, tak kupuju některé beaty. Mám vytipovaných pár beatmakerů jako ze světa, co mě baví, ale jinak furt se mi osvědčuje nejlíp, že já sám, když si ho udělám, tak mi to baví nejvíc.
1: Mm-hmm. Co vznikne dřív, beat nebo text? Předpokládal bych, že text, podle toho, jak si spolu povídáme, ale třeba to je jinak?
0: Hele, víš co, já píšu básničky, takže já píšu pořád jako poezii. Já jsem hlavně jako, jsem to příšerně, ale řeknu to básník.
1: Jasně.
0: Takže píšu vlastně každý den a z toho pak vybírám prostě věci, které se hodí do beatu. Takže co se týče vzniku písničky, tak první je beat, do který pak dávám něco, co jsem už pozbíral.
1: Mm-hmm. Já jsem tady měl napsanou poznámku básník a pak jsem to škrtl a říkal jsem si, to bude hrozně trapný, když
0: no,
1: to řeknu.
0: Je to, takže... je to mnohem trapnější, ještě když to řeknu já.
1: Takže minimálně mám radost, že jsem se tam jakoby trefil. Když tvoříš, potřebuješ ticho a klid, nebo v době, kdy skládáš, tak jsi obklopený velkým množstvím jako různorodý muziky?
0: Jo, to je fakt příjemná otázka, no. To je fakt dobrá otázka. Já vlastně mám rád klid a tak, ale potřebuju fakt strašně moc inspirace pořád. Vlastně já každý den dělám ráno od 9 do 12 a potřebuju každý den přijít minimálně na 2-3 nový songy já sám a 2-3 nový songy objevit.
1: Jak se to dělá?
0: Prostě sedím u toho a dělám, co to jde, a pak to objevování songu je, že od odpoledne do večera už chodím třeba do práce a tak, ale během toho furt chci objevovat nové věci, které mě inspirují.
1: A to projíždíš náhodný playlisty třeba na Spotify nebo doporučení interprety těch, který si poslouchal, posloucháš a tak dále?
0: Dělám si svý Spotify playlisty, jo. Vlastně brouzdám, jako tohle další práce úplně, cítím se jak DJ v podstatě. Mm. No.
1: A tahle ta rešerše musí být někdy časově náročná, ne? Protože hodněkrát musíš taky šlápnout vedle. Nebo?
0: Extrémně náročná. Jakože je to vyloženě jako je to fakt hodně, jsou tam excelové tabulky, takhle ti to řeknu.
1: Okay, dobře. Hodně muzikantů tvoří triky tak, aby byli úspěšní na sociálních sítích, tak mě zajímalo, jak to máš ty. Nemyslím to, že to tak jakoby děláš, ale jestli vlastně, když tvoříš, tak nad tím jako přemýšlíš, jestli se to náhodou třeba na tom TikToku nemůže prostě chytnout, protože třeba kluci z Gufrau teď neříkám, že to tak jako dělají záměrně, ale velmi chytře propagujou tracky, které se chystají vydat, nebo které už jsou jakoby venku a udělaný to mají velmi dobře a zároveň to dělají velmi vkusně.
0: Mm-hmm. To je docela vtipná, tady řeknu takovou historku jako zákulisní, že kluci z Gufrau v TikTok vůbec neuměli používat. Jakože my, když jsme dělali ten song Potrvá, tak já jsem prostě začal točit TikToky a tak a říkal jsem jim, hoši, jako oni dělají perfektní klipy, jsou za super umělci, ale vůbec ten TikTok nechápal. Když jsem řekl, musíte to točit takhle, takže jsem jim jakoby vysvětoval, co a jak. Říkal jsem Hugovi, že to musí prostě víc rozjet a to. A úplně přerostli, když to tak řeknu, přerostli mě v tom totálně a i s tím Viktorem to dělají fakt bombasticky a jak říkáš, vkusně. Já si myslím, že je to dobrá cesta, ale musíš být s tím algoritmem a s tou platformou tak zžitej, že musíš chápat veškerý její nuance. To znamená, že když tam najednou začneš dávat svoji hudbu a tak z ničeho nic, nefunguje to tak, musí ten TikTok vědět, že na něj i postuješ nezalstně, že nic po něm nechceš. Mm-hmm. A musí to být fakt hrozně přirozený. Je to strašně chytrý zvíře a monstrum.
1: To je skoro, když mluvíš o někom, s kým jdeš na rande.
0: Je to tak, no, ale musíš o tom tak uvažovat, protože někdy tak mám pocit, že je to fakt jak dostat holku, jako aby se ti tam něco uchytilo. No,
1: no jako to trošku to teďka na mě takhle šlo úplně. U čeho nejvíc relaxuješ? Co tě nejvíc dobí energii? Je to fotbal?
0: Je to fotbal, kámo.
1: Fakt.
0: To jsi řekl úplně přesně, jak to víš?
1: Jenom vím, že prostě fotbal a taky tady dneska zazněl, tak jsem ho otočil zpátky.
0: Hele, úplně fotbal, jakože včera jsem byl na tréninku, procházím se tady takový složitý období a šel jsem si prostě kopat jenom o zeď a fakt úplně mi to vyčistilo hlavu, zařvu si, zafauluju, je to fakt super.
1: Hmm. Který ze singlů, který jsi nahrál a pustil ven, je teďka momentálně tvoje srdcovka a který z tvých tracků, nebo třeba i společných s někým jiným, je třeba single, který tě podle tebe definuje?
0: Srdcovka je určitě, musím říct, mám rád písničku Poslední hezký léto z mého posledního alba. To mi přijde, že se tam hezky kloubí jako to, že něco reálně říkám a to, že trolím malinko toho posluchače, toho zasvěcenýho, ne teda. A pak samozřejmě, co mě nejvíc vystihuje, je asi i tamhle track, no.
1: Mm-hmm.
0: Asi bych řekl, že tam je tam taková, Angličani tomu říkají wit, taková jakoby drzost a zároveň chytlavost a zároveň i je to o něčem ta písnička, což chci, ať každá je.
1: Který ze singlů, který jsi nahrál a pustil ven, tak je, tak musíš hrát vlastně jakoby na každý show, protože jinak by ti to lidi neodpustili.
0: No určitě to jsou ty nejposlouchanější logicky a je to Potrvá 17, písnička 50.
1: Mm-hmm.
0: To musím, i když samozřejmě musím říct, že moje výhod, nebo co je dobrý, je, že hodně lidí poslouchají fakt hodně mých písniček, fakt hodně, což je někdy těžký vybrat pak jako na show, co hrát, a fakt mě strašně mrzí, že lidi odcházejí třeba někdy, že je, proč jsi nezahrál tohle a tak. To je věc, která mě fakt strašně drásá a hrozně rád bych to dopředu věděl, abych uspokojil všechny a bude to těžší, čím víc písniček člověk má, uspokojit víc lidí, ale...
1: Přijde někdy doba, kdy nebudeš hrát Potrvá? Protože při tomhle tracku ti tam vzniknul, já vím, že teďka se bavím o jednom konkrétním koncertu, ale vlastně skvělý vibe, který byl velmi jakoby silný.
0: Já si myslím, že Potrvá je jedna z těch písniček, která krom toho, že je chytlavá a má fajn text a je to zábavný, tak má fakt silnou jako atmosféru, která mi je strašně příjemná, takže i kdyby to lidi třeba tolik neposlouchali, tak se mi to fakt líbí, má to takovou klukovskou atmosféru, takový táborák, ale zároveň je to současný zvuk, takže to mě baví.
1: A autorem je Hugo toho textu?
0: Toho refrénu je autor Hugo a toho jakoby, jak je to naspívaný, tak jsem já s Vojtou.
1: Okay.
0: A protože my jsme to zaspívali, jeho text, než on ještě přišel na session, a on pak přišel a řekl, ty vy hajzlové, to je můj text, docela srdcovka osobní. A my
1: já si jako pamatuju, že tenkrát ještě Hugo, když tady pracoval, tak byl na Airchecku, což je situace, kdy si pouštíme vstupy a povídáme se o těch vstupech. A takhle na papírku právě byl text Potrvá, což vím až teďka zpětně. A já jsem říkal, Hugo, vůbec mi to teďka nečti, to mě vůbec jako nezajímá. A teď já nevím, 2 roky poté se tady bavíme o tom, že to je prostě najednou velký hit a přijde mi to vlastně strašně, strašně vtipný.
0: To je dobrý, že to měla papír. Tak vidíš, taková srdcovka, my mu to ukradli.
1: Na druhou stranu je to možný, aspoň se to díky tomu zhmotnilo, ne?
0: No jasně.
1: Tak jak jste se vlastně poznali s Gufrou? Znáte se z Letný? Nebo jak to vzniklo?
0: Hele, oni byli vlastně... Jako já jsem je zaznamenal nějak, když mi napsali, aby jsme nahrali ten jejich single Bad Boy Vibe, kde mě pozvali jakoby na feed a já jsem jako je moc neznal, ale oni jako, že mě znají, že mě má jako Hugo rád a to, tak jsme udělali tuhle písničku společnou a jako bylo vidět, že si hned prostě sednem, že to bylo, jako oni jsou mladší o asi 5 let, ale úplně jsme si sedli, jako i hned jsem poznal, že to jsou ty soulmate a máme fakt super vztah s klukama a pak jsme spolu prostě hrozně moc času začali trávit mnohem víc času, dělali jsme spolu prostě písničky a pak jsem jim poslal vlastně, že jsem chtěl udělat s nima song, tam byl bydlím u rodičů, tak jsem jim to poslal.
1: To je teda mimochodem taková super pecka.
0: Děkuju. A oni, že super, tak přišli a pak, hele, pojďme udělat ipko rovnou a to říkám, ok, tak jo, tak jsme dodělali ipko a od té doby jako je náš vztah fakt super. Jezdíme spolu na show, zhrajeme a mám kluky fakt nejradši, jsou super.
1: Čím tě kluci inspirujou a čím podle tebe ty inspiruješ je?
0: Já si myslím, že inspiruju mnohem víc já je, než oni mě.
1: Ok, dobře.
0: Já si srandu. Ale teďkon jsem slyšel nějaký rozhovorych a tam hrozně mě jako chválili, v čem je inspiruju a tak to bylo hezký. A tak jsem si řekl, jako, že možná přehánějí, ale oni mě určitě inspirujou v tom, jak mají jednak ten mladický drive, který jsem, v který furt sobě mám, ale malinko usíná a furt vlastně mě to nutí držet krok. Potom jak k té hudbě přistupuju, takže prostě baví, že jsou prostě talentovaný a nepřemýšlej tolik nad věcma, ale jsou dobrý. A potom určitě mi nejvíc imponuje, že jsou takhle skupina, která se podporuje furt jeden druhýho a homogenně fungují skvěle. V čem si myslím, že inspiruje já je, tak je to v tom, jak se bavíme jako o hudbě, jakože o tom hodněkrát jsme se bavili o tom, kam to posunout dál, třeba jako něco mezi tím rapem a popem, takže tak tyhle ty debaty si myslím, že se tak, že v tom se mi malinko možná ovlivnilo nějaký, no, být upřímnej v tom, co dělám, a nestydit se za to, co děláš, i když to zní jako, že to nezní cool ten sound.
1: Jak budou znít Gufrau, až jim bude třeba 40 nebo 50?
0: Jo, jak budou znít Gufrau, no, já myslím, že se rozpadnou, a že už nebudou spolu, nebo takhle, v tomhle věku už zase budou spolu, protože už budou jezdit jako PSH, takový ty zasloužený koncerty, jakože všechny pecky, co mají z mládí, ale třeba od 30 už jako nebudou spolu, Vojta bude dělat víc kytarový věci, víc takový alternativní, někdy si štrejchne jazzem, Hugo bude dělat elektronickou hudbu, ten bude dělat dupačky do 50, a Kuba, ten bude... Člověček Kuba, ten bude Nobody Lesson, prostě naší scény novej.
1: No tak to zní velmi dobře. A jakým okamžikem se podle tebe zase spojí? Potkáte se někde vy všichni v hospodě a řeknete si, chlapi, tenkrát pamatujete?
0: To byly časy. I hele, jako vzhledem k tomu, že já jsem sentimentální člověk a lehce se opiju nostalgii, takže se to určitě stane.
1: Ok, dobře. Jak moc je pro tebe důležitá grafika Přebalů Alp? Velku máš 5 desek, pokud jsem dobře koukal. Přišlo mi, že u Přebalů střídáš grafiku a fotky vždycky na těch jednotlivých albech, tak třeba který tvůj Přebal máš pocit, že je nejhezčí?
0: Já mám fakt hodně rád Gufrau 213. To se mi podle mě fakt povedlo. Je to divný, zároveň úderný a takový čistionký. To se mi líbí hodně a jinak pro mě to je strašně důležitý, protože asi je to tím, že jsem studoval jako malbu a bavili jsme se hodně o tom prostě na škole. Takže pro mě vždycky, když jsem začínal dělat hudbu, tak pro mě byl důležitější mnohdy ten vizuál, než jak to zní, protože to předávalo tu message.
1: Takže by to bylo vizuál, pak text a pak až beaty.
0: Ze začátku to tak bylo, takže pak se to nějak jakoby proměnilo, ale ten vizuál pro mě bude vždycky strašně důležitý. Mm-hmm.
1: Na albu Nesu oheň je spolupráce s Anabel, taky Arletou, taky ale s Václavem Nojdem Bártou. Jak a proč vznikla tato spolupráce? Ten single zní trošku jako kolabo z Limp Bizkit nebo něco takového soundově.
0: Jo, jsem rád, že to říkáš, protože já jsem zrovna viděl dokument Woodstock 99 a byly tam Limp Bizkit právě. A já jsem si řekl, hej, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, mě to úplně prostě uhranulo a strašně jsem chtěl udělat nějaký nu metalový track, prostě strašně. A najednou jsem nahrál tenhle ten track, řekl jsem si, tyhle, to je, jakoby je to úplně něco jiného a lidi mě s tím pošlou do hajzlu, ale baví.
1: Poslali nebo neposlali?
0: Hele, jako neposlali, ale je to málo poslouchaný track z toho alba.
1: Já si myslím, že ten Noid, ne, ten tam jako tak jako může rezonovat tím, že si člověk řekne, to si nepustím.
0: I pro možná pro starší lidi, jo, ale pro mě to je super,
1: děkuju.
0: Že... teď mi nepřímo řekl, že si to nepustil klidem. Ne, ale jako Václav je fakt absolutní střelec, jako ten prostě, co umí, jaký má rozsah, jak zpívá, řekl jsem si to, prostě chtěl jsem tam dostat tu energii prostě ještě do toho refrénu víc a on byl prostě perfektní. Kejf na to, že jsem byl fakt spokojený.
1: Dobře.
0: Dobře.
1: Teďka máš venku nový single s Rohonem, ještě ke mně přijdeš, je to takový velký love song, řekl bych. Taky vlastně na tvý poměry poměrně mainstream, ale vlastně jako docela dobrý. Já jsem, nejdřív jsem si říkal pro pána Jána, pak jsem se přistihl, že si to jako zpívá a tak podobně. Tak přineslo ti to třeba nový posluchače?
0: Přineslo mi to nový posluchače, ale jako jinak, pojďme si říct, ten song je docela propadák. No. Jako má to v pohodě čísla relativně, jako teď za měsíc to dá těch 100 tisíc, ale nám s Rohanem se prostě strašně líbil a jako by všem, komu jsem to pouštěl, tak jenom kroutili očima, jako co to je za sračku. A takže celou dobu jsem měl prostě, na TikToku se to vůbec nechytalo, ale nám se to tak strašně líbilo prostě, že jsme si řekli, prostě pojďme to vydat.
1: Na mě to působí jak nějaký East 17, nebo něco prostě takový.
0: No je to
1: jako...
0: úplně jako sladko, ale je to takový jako osmdesátková zamilovaná jako balada a já jsem si řekl, že ten refrén je tak prostě zvláštně plnej a tak, a přišlo mi to celý takový divný a nevkusný, takže masochisticky jsem si to i chtěl vydat. Jako.
1: Možná za to dostaneš toho Slavíka, protože tohle mají lidi rádi. Bude s Rohonem ještě nějaká větší spolupráce?
0: Já doufám, že jo. Jako Adam je super a jako taky lidsky mi přijde, že si rozumíme a oba dva máme společně, že jsme z těch výtvarných škol, takže řešíme podobně.
1: Oba dva máte triky z Gufrau.
0: Je to tak.
1: Takže to propojení je mnohem větší. Tak jo. Jsme v závěru povídání, tak pár otázek na závěr. Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Já si myslím, že Donald by se mnou chtěl určitě řešit. Mně přijde, že on by se mnou nechtěl řešit nic. On by mě tam pozval, když už, tak kvůli tomu, že se mnou chce být viděný, aby měl čísla nebo něco takového. A aby měl těch 9000 pražských hipstrů prostě. A tím já bych neřekl nic a cokoliv bych řekl, tak by nemělo váhu a on by mi tam něco vysvětloval o mý hudbě, vysvětloval by mi, co dělám a jak to dělám a proč to dává smysl v kontextu jeho osoby.
1: OK. Co bys si s ním chtěl otevřít za tématy?
0: Já bych se ho zeptal asi... Já bych s ním asi chtěl jít prostě třeba na karaoke, jako. Upřímně, kdybych měl tu možnost, jako... Asi mně přijde, že on i Babiš jsou takový lidi, s kterýma by mě bavilo, jakoby...
1: Bejt
0: na karaoke, no.
1: Jakou písničku bys chtěl, aby zaspíval?
0: Asi to YMCA bych si s ním dal. Jako fakt... asi bych to dal, jako no.
1: OK, kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jakou oblast bys chtěl mít na starost?
0: Já bych chtěl, člověče... Je to dobrá otázka, já bych asi šel na to ministerstvo dopravy a jako zkusil bych tu digitalizaci toho, a tam to nebylo vlastně, digitalizace stavebního řízení byla
1: na místním rozvoji,
0: no. Tak tam bych šel asi na místní rozvoj. Jako no.
1: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
0: Já měl vždycky strašný trauma z olympiád a všech soutěží. Jak ten demes.
1: Jsi říkal, že jsi soutěživý.
0: Já miluji soutěživý, ale ne ve fyzických věcech. Jakoby, jsem sportovec, ale jak stál ten týpek s tou pistolí, víš co, a měl střílet na 3-2-1. Já měl takový nervy prostě. Ale
1: takže nic.
0: No asi bych dostal za... Tyhle nic, no.
1: Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat?
0: Já bych chtěl, aby napsali, že... Určitě něco pobuřujícího, byl bych rád, kdyby třeba se spekulovalo, že mám románek třeba s někým, což by nebyla pravda, nebo že jsem prodal třeba obraz do Národní galerie, což by taky nebyla pravda a zvýšila by to cenu mých obrazů. To by bylo fajn.
1: OK, dobře. Je rok 2222, dejme tomu na konzervatoři mají hodinu rapu, dějiny rapu, někdo tam napíše na tabuli tvé jméno, tak co bys chtěl, aby tam ty studenti křičeli třídou?
0: Jako za song, anebo prostě cokoliv?
1: Tak jako cokoliv o tobě.
0: Prostě chtěl bych, aby se jakoby předháněli v tom, kdo na mě udělal referát. Chtěl bych slyšet referát sám o sobě z úst prostě 14-letýho účastníka toho konzervatoristy, no.
1: Jasně, to je super, to je nahoru jako docela dobrý. Máš nějaký místo vysněný, kde bys chtěl vystupovat, kde bys chtěl mít koncert?
0: Jako určitě bych chtěl, jako moje vysnění místo bylo Eden, prostě na Slávy, a musím říct,
1: kvůli fotbalu.
0: Kvůli fotbalu hrál jsem tam, už jsem tam vystoupil.
1: Tak to je krásný, takže už
0: není kam víš, jako O2 Arenu bych si dal rád, ale jako co mě hodně láká je hrát v nějakých prostě klubech ve Španělsku, prostě malý jako alternativní kluby, to bych hodně chtěl.
1: Jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
0: Zmrdeček. Můžu to říct vůbec? Ale...
1: Budeme to muset propípnout.
0: Jo, tak hajzlíček.
1: Dobře, tak moc děkuju za návštěvu, ať se ti daří. Jsem rád, že jsi za mnou dorazil do Rádia Spin a doufám, že se zase brzo uvidíme, až třeba vydáš zase nějaký další projekt. Mat 213 byl hostem Spin Talku. Děkuju za návštěvu.
0: Děkuju, Romane, jsi fajn chlapíky.
1: Spin Talk na Rádiu Spin poslouchejte každý čtvrtek a sobotu od 7 večer. Poslouchejte taky na Spotify kanále Rádia Spin nebo i s videem. Můžete sledovat na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezké večer přeje Roman Jakub. Děkuju, že posloucháte.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Její úsměv jako světlo ve tmě. Její zpátek se neproberou.
1: Poslám něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé. Nejvíc rapu v republice.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme tu neděli 16. srpna. Dlouho jsme se neslyšeli, s tebou je za Majkem Krištof. No a svátek, ten má Jáchym, takže všem Jáchymům přeju všechno nejlepší. A my tu máme víkend, my tu máme neděli, kdy se nic nedělá. Úplně ideální čas na to dát si třeba takovej hudební víkend. Je to tak, dneska budeme pokračovat tam, kde jsme včera začali, to znamená, díváme se tady na skladby, které nějak kombinují rap a většinou samply s klasický vážný hudby. Na to se celkem těším, protože vyslovil jsem takový skromný přání, že by tam možná mohl být Casanova Bulhar a jeho písnička Lacrimosa. Tak uvidíme, jestli se jí vůbec dneska dočkám. Každopádně, krom toho, že tu máme hudební víkend, tak taky probereme spoustu novýho. Minimálně se mrkneme třeba na konferenci od Disneyho, kde se oznámilo spoustu nových filmů, takže ti dám takový tipy, na co potom můžeš skočit do kina, teda tak jako za rok nebo za dva, možná za tři. Ale to nevadí, to se pořád počítá. No a krom toho samozřejmě taky hraju na přání, to znamená, číslo je pořád stejný, 210 32 30 30, tam si musíš brnknout o nějaký song, hezky si ho objednat, nebo si ho můžeš objednat taky v naší mobilní apce, kam stačí poslat voiceovku, je to úplně easy, 30 sekund, já to potom zahraju. No a my se vrkneme ještě na to, jak vypadá dnešní počasí. To vypadá velmi příjemně, protože já když jsem teďka vylezl z baráku, tak jsem si říkal, tyjo, vlastně není vedro, já necítím tu ulepenost, to je geniální. Takže po celé České republice máme průměrnou teplotu 21 stupňů Celsia. No a na většině území máme oblačno, což je taky cool, protože to sluníčko prostě nepíkuje a nepotíte se hned, co vylezete ven. Co se těch denních maxim týče, tak ty vystoupají maximálně někam ke 30, 31 stupňům. Na Moravě by to mohlo být trošičku víc, protože Zlínský kraj, Olomoucký, Jihomoravský a Moravskoslezský tak mi hlásí zhruba 33 stupňů Celsia. Každopádně tak či tak, mělo by být polojasno, místy je oblačno a dokonce mi tady Karlovarský kraj a Plzeňský kraj hlásí během dne nějaký slabý přeháňky. Tak uvidíme. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Vypadl ti signál Rádia Spin? Poslouchej online na radiospin.cz.
0: Za necelý 3 minutky máme 9 hodin, to je přesný čas a ty dál posloucháš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: zpět.
1: Zajímalo by mě, jestli tady máme kratší písničku než X, který právě dohrál jeho písničku Set. Tak či tak, už tady máme první přání dnešního dne, no tak co to bude?
2: Riko, a je to Hayabusa.
1: No a tohle to bylo trošku problém, protože tu jsme tady nenašli. Každopádně jsme došli kompromisu.
2: Dostaň mě pryč.

0: třeba.
1: Dobrá.
0: A je to pro kluky do Vinařic, hlavně pro Miškuho, pro Lukáše a pro Pavla od mámy.
1: Od mámy, to je super. Pouštím to tam. Hardriko Buka, song se jmenuje Dostaň mě pryč. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak zhruba na konci hoďky cca, tak za 30-40 minut, tady budu mít další okýnko, tak potom můžeš kolnout.
2: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Radio Spin. Ladíš Radio Spin s Krištofem, máme tu neděli 16. srpna, no a když je neděle nebo sobota, tak samozřejmě víte, že se zaobíráme hudebním víkendem. No a tento víkend máme super téma, protože probíráme tady rap a klasiku, respektive rapový tracky, který nějakým způsobem zakomponovali nebo vysemplovali klasickou vážnou hudbu. Já už mám před sebou dva tracky, které ti pustím, no a hele, ten první je fakt super, jo. Když vezmete jednu z nejslavnějších melodií Johanna Pachelbela, pokud se nepletu, a postavíte na ní hiphopovej track, tak z toho vznikne přesně tohle, co udělal Coolio. Ten track se jmenuje See You When You Get There, celkem známá songa, no ale ten základ týhletý songy tvoří právě Pachelbelův slavný kánon v D-dur. To znamená, že z barokní kompozice máte najednou takovej melancholický rapovej hit z 90. Potom se posuneme z Německa, z baroka do úplně jiný klasiky, přesuneme se do Ruska, protože Dizzy Rascal udělal písničku, která se jmenuje Nutcracker. No a to v překladu samozřejmě znamená louskáček. A kdo udělal louskáčka? Přesně tak, Petr Ilič Čajkovský. No, takže zatímco Čajkovský psal hudbu pro balet, Rascal tady ji používá jako základ pro, londýnský grime, bych asi tak řekl. No prostě je to zajímavý.
1: Radio

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak tady je jediný crash hlášený v ulici Loštická. No a tenhle ten crash hlásí Litovel na Olomoucku. Dálnice, ty jsou čistý jako slovo boží, a co se Prahy týče, tady je jeden jediný crash hlášený, je to celkem čerstvě v ulici Plukovníka Mráze a mělo by to být přímo na sídlišti Hornoměcholupská, respektive na Hostivaři. To by mělo být z dopravy úplně všechno. Asi to je tím, že je neděle, takže se díky bohu nic moc neděje. Každopádně, kdyby ty jsi měl nějaký jiný info o tom, co se na dálnicích nebo v regionech děje, tak určitě volej číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli info do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Poslám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: Spin. Já tak miluju, že si tady prostě můžu úplně beztrestně zpívat na hlas v tom studiu a nikoho neruším. To je tak skvělá věc. Tak či tak, tady máme komunikátor, to znamená další písničku na přání. Já jsem projel aplikaci a řeknu vám, nebyla by to sobota nebo neděle, nebyl by to ten správný víkend, kdyby se tady neozval David.
1: Čau, Krištofe, tady David.
2: Čus.
1: Prosím tě, zahraj mi tam písničku od Ega, Žijeme len raz. Bude to pro mě, pro všechny a hlavně úplně nejvíc pro tebe do studia. Tak užívej den. Díky. Čau.
0: Čau, Dave. Doufám, že jsi to včera užil. My jsme tady s Davem volali chvilku včera a říkal, že byl na koupačce, tak doufám, že se pořádně povedlo. Dneska už to počáso úplně na koupačku nemáš. Tak či tak, Ego, Robert Burian, Žijeme len raz. Ten brutální letní banger pouštím jak pro tebe, tak hlavně pro mě do studia, jo? Spinaři, hlavně pro mě, ne, že mi to vezmete.

0: Radio Spin ve tvých uších, máme tu neděli 16. srpna, svátek má Jáchym, takže ještě jednou všechno nejlepší všem Jáchymům. No a jak jsem slíbil, tak se jdeme podívat na to, co ten Disneyho myšák zase oznámil, protože pár hodin zpátky probíhala D23, to je takovej fanouškovský festival, co se Disneyho týče, probíhá to v Kalifornii. No a samozřejmě si Disney nemůže nechat ujít to, že tam něco málo líkne, že tam něco málo prozradí, takže se na to jdeme v rychlosti podívat. Začneme Marvelem. Avengers Doomsday dostali nový trailer a podle něho se můžeme těšit samozřejmě na návrat Roberta Downeyho juniora. Dále třeba taky Chrise Evense, jakožto asi kapitána Ameriku, tam to ještě není úplně jasný. No a taky na propojení s původními X-meny. Premiéra stanovená na 18. prosince 2026, takže to je za rohem hype. Když se řeknu ještě dál, tak samozřejmě odhalili i nový X-meny, to jsem třeba řešil včera maličko. Jen když to shrnu, tak Jean Grey si zahraje Sadie Sink, potom tam máme třeba i Indy Navarrety, kterou můžete znát z filmu Obsession, který vyšel nedávno. No a v neposlední řadě záporáka si zahraje taky Adam Driver, taky musím říct neskutečný hype. Přesunu se dál, protože pokud si fanoušek Star Wars, tak byl oznámený úplně nový film, který se jmenuje Starfighter. Hlavní roli si v něm zahraje Ryan Gosling, jojo, bacha dámy. Odehrávat se bude někde kolem let po konci původní filmové ságy, no a Gosling se zahraje nějakýho pilota. V kinách to stejně bude až asi za 2 roky, takže počkáme si, ale upřímně taky trošku hype. No a teď samozřejmě zprávička je pro ty nejmenší, lomeno ty z nás, co pořád milují animáky. Disney potvrdilo i Zootropolis 3. Jo. Hops, já přemýšlím, jak to je vlastně v češtině, já jsem to viděl v angličtině, Judy Hops, prostě ten králíček, všichni se takhle vrátí ještě jednou zpátky do toho městečka, kde zvířátka žijou jako lidi. Datum premiéry bohužel zatím není, takže vás nenatýzuju. Tak či tak, musím říct, že jsem neskutečně v hypeu, protože dobrých filmů není nikdy dost. Čeho není nikdy dost, tak to je taky počasí. Po celé České republice je průměrná teplota zhruba 22 stupňů Celsia a dále stoupá. Na většině území máme zataženo, někde až oblačno. Jedinou výjimku tvoří Morava, kde by právě mělo být skoro jasno, nebo jasno, tyjo, co se tam děje, nevím. Každopádně ty dnešní teploty vystoupají někam ke 30. Opět je výjimkou Morava, protože tam mi to hlásí až 33 stupňů. Každopádně jsou hlášený slabý přehánky. V aktuální chvíli dokonce mělo pršet v Karlovarském kraji a v části Plzeňského kraje, tak doufám, že to tak je, protože známe to. Vždycky, jakmile tady s domem ráno hlásíme počasí, tak se nic z toho neděje, ačkoliv ta mapa to tak ukazuje.
1: Československý underground. Listen. Radio Spin. Conner. 242.

0: slyším ten šum, život je hra, kde je vítěz, je dream, je dream, je dream, je dream, beton v žilách.
1: Za 3 minutky máme 10 hodin, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Fan.
1: Máme tu další přáníčko dnešního dne, to poletí za Michalem. Michale, čau. Ahoj, tak co, budeš nadávat? Michal totiž mi tady jako říkal, že budu nadávat, ne? Tak já ho budu muset tady, držím prst na tom tlačítku, abych ti když tak vypnul, kámo.
2: Ne, nebudu nadávat.
1: Ne, přesně, máme takový krásný slova. No právě, ty jsi slušně vychovaný, že jo?
2: Ano.
1: Až mu z toho zaběhlo.
2: Ano.
1: Dobrá, Michael, co tam pustíme? Dneska jsi šel hodně do retra.
2: Ale tu čtvrtě tam bude.
1: No tak prosím tě, komu to pošlem?
2: Ale bude to všem, kdo musí makat jako my dva a tím do té práce uteče.
1: Kamaráde, ale jako já mám zábavu tady.
2: Zábavu?
1: No jasně. Tak já tady, víš co dělám? Já tady sedím, pouštím si písničky, zpívám si, tancuju si po studiu.
2: No, tak ty se máš. Já zase mám taky dobrý, já mám taky zábavu, protože od rána poslouchám vaše rádio.
1: No tak prosím tě, tesat do kamene tady tohleto, pošlete za ním někdo tyho četařskou tu, jak se to řekne, četu, prostě tesačů a budou chodit. Jenom jestli uliční výbor nebude proti.
2: To ukamenuje.
1: Ne, hele, za Indyho a Víče tě určitě neukamenuje, Michael, takže užívej den, prosím tě, a užívej ho i s tímhletím bangrem.
2: Dobrá, děkuji ti, ahoj.
1: Čus, pic.

0: Ladíš Radio Spin s Krištofem, přesně řečeno hudební víkend, kde si rap a klasická hudba podávají ručičky, a to hnedka dvakrát v jednu hoďku, pokaždý úplně jinak. Hele, když se řekne Vivaldi, tak se hodně lidí vybaví smyčce, baroko, no a hlavně jeho čtveroročních období. No a právě tenhle skoro 300 let starý kus se dostal i do hiphopu, protože DJ Premier a Nas udělali song Regeneration. No a Nas tady rapuje přes motivy právě zmíněného Vivaldiho slavného cyklu čtveroročních období. A musím říct, že DJ Premier z téhletý klasiky vytahuje jednotlivý smyčcový motivy a skládá, lomeno sampluje z nich úplně nový zvuk. Brutálně mě to baví a přijde mi zajímavý, jak vlastně tahle ta hudba, která byla napsaná pro evropský šlechtický publikum 18. století, může po téměř 300 letech tak jako přecestovat do newyorského hiphopu. Je to krása. No a z Vivaldiho se přesuneme k dalšímu barotnímu velikánovi, Johannu Sebastianovi Bachovi, shoutout OG. Tentokrát ale ta atmosféra trošku potemní, protože tu máme před sebou DMX-e a jeho songu Damien, nebo Damien, záleží jak to chcete číst. To je jeden asi z nejtemnějších tracků z jeho alba And Then There Was X. V pozadí teda uslyšíte Bachův koncert pro housle, smyčce a čembalo. Bach tohle to napsal v první polovině 18. století, no a DMX to vzal a dostávají ty smyčce a houslové figury úplně nový význam. Najednou jsme vlastně v temném příběhu o Damienovi, to je taková personifikace DMXova vlastního zla a pokušení, takový alter ego, dejme tomu, a taky mě to brutálně baví. Radio Spin.
1: One of the main aspects of classical music, this is architecture. The emotional strength, emotional power comes from following a trajectory, following the whole line of thought.

Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Cash. A Radio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klubeny získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Radio Spin. Radio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak crash tady vidím v ulici Vracovská, ten hlásí Bzenec. No a další a poslední bouračka v regionech je v ulici Šturzova v Litoměřicích, nějak je to úplně fresh. Dálnice, ty jsou taky čistý jako lilie. Tady jediný, co vidím, tak tě čeká zdržení 5 minut před Brnem, a to na D2. No a když se podívám na Prahu, tak tady je crash hlášený v ulici Plukovníka Mráze na sídlišti Hornoměcholupská / Hostivař. Lehký omezení v dopravě tady potrvají ještě asi půl hodiny, ale to by mělo být z dopravy všechno. Pokud ty máš nějaký jiný info, tak číslo 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Je to tak, podíval jsem se do apky, no a zjistil jsem, co by si tak asi přáli i humanoidi.
2: Ahoj, tady robot. Chtěl bych zahrát něco od Earth, abych měl po ránu pořádnou náladu a neměl ze zlý šrouby pro všechny spinners. Díky.
1: Já teda doufám, že jsem dobře rozuměl a že si myslel rta, takže jsem tady vybral písničku Drop, která si myslím, že takhle na ráno je úplně ideální, protože ten drop, jak už nás napovídá, na konci ten tě kámo probere, i kdyby si nechtěl. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak za dalších asi cca 20 minutů budu mít volný okýnko, tak si potom můžeš kolnout. Takhle zní.

Na chvíli vypni, nemůžeš furt se brát tak vážně. Řekni, kdy jsi naposledy dělal něco, v čem byla fakt vášeň. Každej máme plán, poslání mi je být blázen. Pro věci, který miluju, proto tu sedím a píšu ty bars, yeah.

máme, neboj, mám to v krvi, neboj se, není to zdrok. Takhle zní můj drop, takhle zní můj drop. Nevím, jak to znělo předtím, ale teď to bude hrop.

Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Eyes on Me, všetky oči na mě. No a pokud počítáte konec léta podle kalendáře, tím myslím podle toho, kdy končí srpen, tak do konce léta zbývá 15 dnů. To je hnus. Pokud počítáte podle astronomického léta, to znamená do 23. září, tak do toho zbývá 38 dnů. To taky není úplně fresh, proto si myslím, že je potřeba si to léto ještě pořádně užít. No a přesně kvůli tomu je tady Afterwork Summer Affair. Pokud nevíš, o co jde, je to jednoduchý koncept, je to takový festiáček, který vyjíždí po celé České republice. Už má za sebou několik zastávek, jmenovitě třeba Litoměřice, Brno, Stará Boleslav, Ostrava, Mělník, no a včera dokonce i Příbram. No a nebude tam chybět Mike Traffic. Na každý zastávce, přece jenom je to tak trošku jeho projekt. Každopádně, co se té hudby týče, tak se těšit můžeš třeba i na Oriona, Nerze, Robota, Double J nebo Noára. No a co se dobrýho jídla týče, na to tě taky můžu nalákat, protože na pár zastávkách se objeví i pop-up s Jemenko. A když se dostekneš jejich Instagram, tak ti zaručuju, že budeš slintat stejně jako já teď, který už má hlad, ačkoliv jsem snídal asi 2 hodiny zpátky. To se nepatří. Každopádně, další zastávky, které jsou plánované, tak jsou v Teplicích, a to už 28.8., dál potom taky v Karlových Varech, v Praze 9.9. a to save the date, protože s Dominikem jsme si tady říkali, že tam asi skočíme, že se tam zastavíme, takže pokud bys chtěl náhodou pofelit, tak tam určitě budeme. No a další zastávky 11.9. v Rakovníku, 8.9. v Kolíně a 19.9. to zakončí v Hradci Králový. Takže tolik Afterwork. No a pokud se nepletu, tak včera mi tady volal Štrůdl a říkal, že se chystá do Příbramy a že tam jede. Tak Štrůdle, pokud náhodou teďka posloucháš, tak klidně dej vědět do apky, jaký to bylo, jak jsi to užil, abychom tady měli trošku podrobnější report. Jdeme se mrknout ještě na počasí, to se zatím nijak extra nemění. Po celé České republice průměrná teplota 25 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro zataženo, výjimkou je Morava, kde prostě je skoro jasno, tam je takový jako sem tam mráček, víc nic. Když si rozkliknu radar, tak momentálně by mělo pršet v Ústeckém kraji, v Plzeňském kraji a takový jako slabý deštík by se měl řítit i do Prahy, tak uvidíme, ten by měl přijít zhruba za hodinku, tak snad nám tady trošku sprchne a snad se nám ten vzdoušek trošku vyčistí.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vítá

0: Jsme Rádio Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Československý underground.
3: Playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 záčo. Mendeles. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violente? Brácho, asi jo. Brácho,

0: Čau, zdraví tě, Mike Traffic, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Oh yeah. Aha. Starý můj.
3: Starý můj.
4: Starý můj.
2: Byl jsi?
3: Byl jsi?
2: Spízy.
3: Spízy.
2: Spízy. Abe, abe, abe, abe.
4: Abe, abe, abe, abe, abe.
2: Yes.
5: Viděl jsem tu kuru v klube. A vedel jsem, čo ráno budu. Vedel jsem, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamož je randa ku búze.

0: jsem opět zalovil v naší mobilní apce a objevil jsem tady voiceovku od Zdeňka.
1: Zdravím Radio Spin. Prosím o zahrátí skladby Nohy v pěst od Lektora pro všechny kluky, co se teď trápí na bytí. Díky moc.
0: Jo. Jediný, co jsem nechytil, hele, Hector, Nohy v pěst, úplně clear, nechytil jsem, kde se trápí kluci, a buď to jsem v tom jako poznal na Libni, anebo jsem v tom poznal na Bikini. Takže buď to je to někdo z Prahy 8, anebo někdo ze SpongeBoba, tak či tak, ať už to je kdekoliv, tak toho Hectora tady pouštím. A kdyby si i ty chtěl cokoliv zahrát, tak můžeš volat 210 32 30 30, anebo můžeš jako Zdeněk takhle poslat pěkně voiceovku do naší mobilní apky.

0: víkend na Rádiu Spin.
1: Pořád ladíš Rádio Spin s Krištofem, máme tu hudební víkend. No a teď si dáme takovou krásnou hudební cestu napříč časem a prostorem. Máme tu rok 1997 a vyšel Warren G a norská zpěvačka, která si prostě říká Sissel, no, jako to je hrozný jméno, sorry. A vyšel track Prince Igor. Co to sampluje? No sampluje to Alexandra Borodina, který v roce 1888 vydal svoji operu Kníže Igor, no a z ní pochází slavný Polovecké tance, se to jmenuje. No a o víc než 100 let později to takhle dostalo hezky hiphopovej kabát. Naskok z Ruska do Francie, a to z 90. do roku 2016, protože další track tady máme od George Smith a jmenuje se Blue Lights. No a ten stojí na samplu skladby, jak to je francouzsky, Amour et moi et vous. Jo. Zhruba takhle. Jediný, co vím, že to emua znamená něco jako rozrušení nebo pohnutí, ale tady moje francouzština končí. Tak či tak, tenhle ten trochu zasněný melancholický motiv dostal u George Smith zase trošku jiný význam, protože Blue Lights to je skladba o strachu mladých lidí z policejních sirén a o tom, jak vlastně může společnost člověka předem vnímat jako podezřelýho. Hele, musím říct, že skvělý využití samplu, ale pořád tady není ten Casanova Bulhar, jako kam zmizel? On tam má tu Lacrimózu od Mozarta, já to potřebuji slyšet, tak třeba si ji dočkáme v další hoďce.
0: Radio

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak nehoda mi tady svítí. Na Jiráskově předměstí v Jindřichově Hradci, druhá taky v ulici Vracovská v Bzenci, no a tam se lehký omezení v dopravě každou minutu blíží ke svému konci. Když se vrknu na dálnice, tak 5 minut můžeš počítat před Brnem na D2, na D1, zkrátka ze všech směrů. 10 minut zdržení potom nabereš na D4 mezi Řitkou a Jilovištěm. Tak, jsem to nechal vyhnit hezky. No a teďka Praha, tady je nehoda hlášená jediná, a to v ulici Hodějovská, mělo by to být Praha 14. To mělo být z dopravy všechno, ale pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak určitě volej na číslo 210 32 30 30, no a nebo to sendě do naší mobilní apky.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v repu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fan. Někdo jen tak sedí ve studiu v rádiu, někdo třeba sedí doma nebo na zahradě, no a jiný si prostě jen tak čiluje u moře a volá nám do rádia, aby mě pořádně vyprovokoval. Tím někým je samozřejmě Tomáš.
1: Nemůžeš nám tam dát 256 Grey safe? Ale pošlem to no, nám všem, tobě do studia a všem, co si užívají moře a dovolenou.
0: Jo, já ti to klidně zahraju, kámo. Grey 256 safe. Letí to přímo do tvých uších, ve kterých jsou slyšet radci, šplouchání vln a

0: Dohrál nám Coach Joe a Robin Zoot Sonáta. Máme tu neděli 16. srpna, svátek má Jáchym, takže všem Jáchymům všechno nejlepší. A hele, já jsem si stokrát říkal, že už jsme se dostali do bodu, kdy mě na internetu prostě nemůže překvapit vůbec nic. Jenomže teď přišla, pozor, zelenina. Jo, zelenina. TikTokem se totiž šíří videa vytvořený umělou inteligencí, ve kterých vystupují nejrůznější druhy zeleniny a dalších různých potravin. Mají takový ošklivý ksichtíky, mluví, zpívají, hádají se mezi sebou, prostě obecně dělají věci, které by teda za mě zelenina za normálních okolností rozhodně dělat neměla. Jenže tady nastává ten problém. Teď se ukazuje, že tenhle bizarní trend má trochu temnější stránku, protože některé videa začínají obsahovat nenávistný, extremistický nebo násilnický motivy. A podle expertů je to velký problém. A já to jako naprosto chápu, mě to dává smysl, protože kdybyste dítěti řekli, teď ti pustím 30 sekund propagandy, tak si asi řekne, že má fakt jako divný rodiče. Ale když mu pustíte video, kde se, já nevím, dvě AI okurky hádají o něčem naprosto nesmyslným, tak se pravděpodobně podívá. A algoritmus si potom ještě řekne, jo, výborně, ty se díváš, tady máš dalších 40. A přesně toho se experti obávají, protože umělá inteligence dokáže takovýhoto obsahu vyrobit obrovský kvanta, no a sociální sítě ho potom můžou velmi rychle distribuovat. Takže, hele, jestli máte děti, nebo nějaký děti máte v rodině, tak jim možná už neříkejte, nechoď na internet, kámo, jsou tam divní lidi. Možná jim spíš říkejte, nechoď na internet, kámo, je tam fakt divná zelenina. Jdeme se podívat na to, co dnešní počasí, to se zatím pořád moc nemění. Po celé České republice průměrná teplota 25 stupňů Celsia. Mnohem líp na tom Morava než Čechy, protože tam hlásí zhruba 30 a skoro jasno. Naopak Čechy, slabý přehánky, oblačno a průměrná teplota kolem 23 stupňů Celsia. Když se mrknu na radar, tak momentálně by mělo pršet ve Středočeském kraji a na většině Libereckého kraje, přičemž ty dnešní maxima dosáhnou někam maximálně ke 29 stupňům, tam se to sekne a vypadá to, že v noci nám taky pořádně sprchne. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
3: Nemusíš nás jen poslouchat.
4: Můžeš nás i sledovat.
3: Na Instagramu nebo na Facebooku. Jsme Radio Spin.
0: Za 5 minutek máme 12 hodin, to je pravý poledne na Radio Spin.

ultra navýšení levelu, protože Tupac legenda, Elton John legenda, co víc si přát. Možná jenom to, abys mi třeba callnul na 210 32 33, pokud chceš nějakou písničku na přání, a nebo to můžeš jako Tom takhle poslat pomocí voiceovky, je to easy.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Nedávno jsem zjistil, že kámoš je s frajerkou 10 let a ještě před sebou nezačali prdět. To by mělo být podle mě nelegální, takže mě zajímalo, jak to máte doma vy. Prdíte před sebou a po jak dlouhý době je podle vás naprosto ideální začít.
2: Ale náhled prostě není čím, jako tady se přetváře, prostě pustíš to hned a buď to přijme nebo ne.
1: Co manželka, jak dlouho to trvalo jí?
2: Hele, taky chviličku, já vím, že tenkrát jsme byli nějak venku, možná tak třeba 14 dnech, víte, vidím, jak se tváří, že jo. Říkám, tak si první, ježiši, mě to nevadí, jako když je to úplně normální.
3: Já jsem to vždycky urval hned. Jo, ale třeba, když to urveš ve výtahu, tak za to se podle mě chodí do pekla. Pojďte lidi, pojďte.
1: Nebo v autě, brácho, to je taky dobrý pekílko.
4: Dobré ráno, Dome. Tak my po 13 letech prdíme od prvního rande. U nás je to taková soutěž, taková domácí challenge.
5: Ahoj, Dome, tak my s partnerem prdíme před sebou od začátku a tím jsme zjistili, že je to vážný vztah, ale mám kamarádku a ty před sebou s manželem ani nekrkají, ani neprděj, tak to mi nepřijde k životu.
1: Naprosto s tebou souhlasím, Kačí. Každopádně jsem rád, že i holky se ozvaly a nebály se to. Já jsem rád, že jste byli sdílný, třeba mi to pomůže u toho kámoše doma tu jejich prdovou bariéru trošičku prorazit, no a my se slyšíme zase zítra ráno, tak se mějte krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

Spin. Pořád ladíš Radio Spin s Krištofem a hlavně hudební víkend, kde se dneska, lomeno i včera, dnes se díváme na rap a klasiku. Respektive tracky, který, jak to říct, samplujou takovou tu známou, vážnou hudbu. No a když říkám známou, tak to bude i tenhle ten případ, protože přede mnou leží Kelis a její song Like You. To je skladba z jejího alba Kelis Was Here z roku 2006, ale používá motiv ze slavné árie Královny moci. Z Mozartovy opery Kouzelná flétna. Mimochodem, skvělá opera a pokud si aspoň trošku na vážnou hudbu, tak tomu určitě dej šanci. By the way, ta extrémně vysoká, dramatická koloratura, tak je asi jeden z nejpoznatelnějších momentů celé opery, bych řekl. No a Kelis si nechává zaznít přímo v refrénu. Mega dobrý podpis by byl, kdyby to zpívala sama ona. Ale to si myslím, že se úplně nestalo. Tak či tak, jdem na druhý track a ten má celkem zajímavý rodokmen, protože to je Lupe Fiasco a Jill Scott na tracku Daydreamin. Ten vyšel v roce 2006, ale kdybychom pátrali do minulosti, hodně do minulosti, tak přes všechny možné verze bychom se dostali až k belgické skupině The Voice Collection a jejich skladbě z roku 1968. Tak či tak, historii stranou, protože Daydreamin Lupeho vystřelilo až Grammy, kdy v roce 2008 získalo cenu za Best Urban Lomeno Alternative Performance, což byla u Lupeho úplně první cena Grammy. Radio

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Regiony jsou momentálně celkem fresh, jediná nehoda mi tu svítí v ulici Na Sudech v Plzni. Dálnice už jsou na tom trošku hůř, před Brnem na D1 si nezapomeň koupit sváčů, protože to tam momentálně stojí už půl hodiny. Nehoda je potom hlášená na D10 na 19. kilometru ve směru Praha, je tam neprůjezdný levej jízdní pruh a pomalu to tam nabírá zpoždění, zatím je to asi 5 až 8 minut. 10 minut zdržení můžeš čekat i na D4 mezi Řitkou a Jílovištěm a zdržení na D8 na 9. kilometru čekej ve směru Ústí nad Labem, tam to chytlo 15 minut. Co se samotný Prahy týče, tady jsou kreše hlášený 3, jeden na ulici Milady Horákové na Letný, jeden na Cínovecký na výjezdu z Proseku, no a poslední v Kýjích na ulici Hodějovská.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu. V republice. Spinderella cut it up.

0: Jdem si dát další písničku na přání, která tentokrát poputuje přímo za Dominikem, který se mi chvilku zpátky dovolal.
1: Tak mi tam třeba petikáčka něco.
2: Nějaký nový album.
0: Nějaký nový album. Já jsem tady prošmejdil a z toho nového alba z Karakoramu, tak jsem tady pořád našel jenom Kempači a Jačiru. A to jsem si říkal, že tady vlastně dneska hrálo zhruba hodinku zpátky. Tak co tam nedát trošku něco jiného, takže jsem teda zvolil Iza a PTKčka. A skladba se jmenuje VTF, je to z Exitu u Palice, tak doufám, že potěším i tím.
1: A chtěl bych to pro holky tady, co se mnou malujou ve Vzoví a pro všechny, co poslouchají, no, pro kluky z Běřic ještě.
0: Úplně pro všechny, hážu to tam, Izomandias, PTKčko, VTF, kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak mi můžeš třeba poslat voiceovku.

Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, máme tu neděli 16. srpna, něco málo před jednou hoďkou odpono a já jsem si říkal, že bychom se společně mohli podívat na to, co momentálně vládne českýmu Spotify, takovou top 5 nejpřehrávanějších skladeb. No a začneme pěkně od spodu, protože číslo 5 si drží Izomandias. Thank you, bass, yeah, bang, rang, gang, ba-da-dam-bam, poppin' champagne. Izo a Nick na tracku Thank You Bass Gods alba Exit u palice, který vyšlo relativně nedávno, no a to si sedí na 217 tisících streamech za minulý týden, což si myslím, že je celkem dobrý, už taky jenom proto, že na čtvrtém místě je znovu Izo. Rockstar lifestyle, možná to nezvládnu, poznám, kolik má ten pytel. Rockstar Lifestyle, to je novější písnička, takový pokračování Exitu u palice, to album, ten projekt se jmenuje EUP Summer Season, no a tenhle ten track si momentálně sedí na 225 tisících, takže myslím, že Izomandias si může úplně v pohodě pískat. Co třetí místo? No tak to samozřejmě vzal Kalin. Takže Kalin na tracku Pražský holky z albíčka, z EPčka Toxic Love, který vydal taky relativně nedávno, tyjo. Všechno jsou to nový tracky a drží se takhle hezky vysoko. 231 tisíc streamů, což vůbec není špatný na Kalina. Každopádně, máme tu druhý místo a to jako překvapení. Já jsem tu písničku z druhého místa neslyšel doteď. Až teď jsem zjistil, kdo to vlastně je MC Kenny.

světě. MC Kenny, to je takový týpek, co bydlí v Praze, myslím, že už 13 let, ale jeho kořeny jsou v Africe, no a narodil se v Římě. Takže úplně super směska na to dělat hudbu, protože tam jsou ty jižanský vlivy, jde to slyšet. Je to fresh a sorry, jako ten rým, bowler jako Jan Kohler. To si myslím, že si těch 250 tisíc streamů za týden zaslouží. By the way, mrkni i na klipu MC Kennyho, protože Jan Kohler tam trošičku tancuje. No a první místo zaslouženě znovu Kalin a Dollar Prince. Vemu tě do, chci se s tebou smát, šory, pojď blíž. Spojení, který asi nečekal vůbec nikdo z nás, protože, sorry, Kalin a Dollar Prince dělají tak odlišný žánr, že jsem fakt nečekal, že bych je někdy viděl na společném tracku. Každopádně Superstar se za mě určitě poved a mluví o tom i streamy, protože ty čísla jsou 350 tisíc přehrání za minulý týden, což si myslím, že je super, no a Kalin tím dokazuje, že samozřejmě pořád number one tady v Česku. Jdeme se podívat na to, jak moc number one je dnešní počasí. Po celé České republice průměrná teplota 25 stupňů Celsia. V Čechách je to trošku míň, kolem 20, naopak na Moravě to hlásí 35, takže myslím, že tam se toho deštíku snad ani nedočkáte dneska. Každopádně, když se dívám na radar, tak by momentálně mělo pořád ještě pršet v Praze, na většině středočeského kraje a pomaličku ten mráček putuje až ke Královéhradeckému kraji. Je to tak. Na Moravě bohužel nic, možná večer něco málo sprchne, každopádně ty denní maxima se dneska v Čechách vyšplhají někam ke 30, no a na Moravě by to mohlo být až 37 stupňů.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

Občas se mi tady stane, že ten telefonát je fakt jako ultra rychlej, tak sonicky rychlej, že z něho nestihnu chytit pořádně nic. Každopádně, co jsem chytil, bylo, že zavolal Štěpán a chtěl zahrát Kalina Hanu Montánu a pro... Ségru. Yes, tak já doufám, že ségra poslouchá, že to bude ladit a že bude ráda. Každopádně tímhletím to znamená, že mám zase za půl hoďky poslední volný místečko na další komunikátorek, ještě než to pro mě převezme Maty. To znamená, že kdybys náhodou chtěl něco zahrát, tak mi můžeš kolnout na 210 32 30 30. No a kolem 13.40 tam mám to poslední okýnko, kde se na tebe může dostat.

0: rána.
1: Někdy se tak stane, že do hudebního víkendu nějaký interpret padne úplně jako víte co na hrnec. No a to se potom stane, že ho tady máme v jednu hoďku dvakrát. Tentokrát to ale nebude interpret, bude to interpretka Miri Ben Ari. To je houslistka, producentka, která dlouhodobě propojuje klasický housle s hiphopem, R&Bčkem a řekl bych takovou moderní elektronikou. No a v následujících skladbách si ukážeme dva kusy, který ona vysemplovala. Nejdřív si dáme New World Symphony, to myslím, že už ten samotný název napovídá, že míříme k Antonínu Dvořákovi a jeho symfonii číslo 9 Novosvětský. A tam se to krásně propojuje, protože Dvořák ji tehdy napsal během svého pobytu v Améru na začátku 90. let 19. století. A přesně proto se jmenuje Novosvětská, protože je jakoby z nového světa, že jo, z toho světa za oceánem. No a Miri Ben Ari ho tady vezme. Přidá svoje housle, přidá tu hip-hop produkci a najednou máte skladbu, která zní úplně jako jiný hudební svět. Takže znovu Novosvětská. Tím ale nekončíme, protože jako druhý track si dáme We Gonna Win, kde se zase vydáme do Ruska k Petru Iliči Čajkovskému. Tentokrát je ale zdrojem samplu slavná slavnostní předehra 1812, kterou Čajkovský napsal v roce 1880 jako takovou připomínku vítězství nad Napoleonovou armádou. Takže během pár minut projdeme od Dvořáka přes Čajkovského až k hiphopu a elektrickým houslím.
0: Radio

Po několika letech se do Česka vrací Hip Hop Camp. A Radio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klubery získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Radio Spin. Radio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak bouračku tu vidíme v Šumperku na ulici Komenského, jednu taky v ulici Na Sudech v Plzni. Jinak jsou regiony poměrně fresh. To se ale nedá říct o dálnicích, protože před Brnem na D1 to stojí už 15 minut. Zároveň na D1 je hlášená i nehoda na kilometru číslo 229 ve směru Brno. 10 minut zdržení potom můžeš čekat na D4 mezi Řitkou a Jílovištěm a zdržení taky čekají na D8, měl by to být 9. kilometr směr Ústí nad Labem. Tam se to protáhne zhruba na 15 minut. No a samotná Praha, ta hlásí crash 2, jeden na Cínovecký na výjezdu z Proseku a poslední crash hlásí ulice Kartouská na Andělu. Kdyby cokoliv, 210, 32, 30, 30 a šťastnou cestu.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: Dámy a pánové, chlapci a spineři, jdeme si ukázat opravdově jeho hudebního znalce. Přesně tak, protože chvilku zpátky se mi tady dovolal Michael a chtěl po mně zahrát písničku Dolara Prince, která se jmenuje Rest in Peace. No ale nemohlo si vzpomenout na název, tak já jsem mu pár písniček předespíval, on řekl, jo, to je tahleta, no a já jsem se ho zeptal znovu, jak se teda jmenuje, ať mi zkusí trošku přiblížit. A víš co, já taky nevím, že jo, jak se jmenuje, tak když mi přiblížíš trošku, jak to zní, tak já ti to pustím.
1: Dobře ty jdeš na mě, dobře ty.
0: To, jak to bylo, prosím tě, já nějak nevím teďka.
1: Kolik za kolik, jenom peníze mě zajímají.
0: Jo, Michale, to byla ta druhá písnička, ta, kterou si nechtěl. Každopádně, jak už jsem říkal, vybrali jsme tady toho dolara. Korunu tomu nasadilo to, že vlastně, komu to pošleme?
1: Nikomu to nepošlu.
0: Jo, tak úplně jednoduše, nechám tady hrát takhle na plano a půjdu ze studia pryč, aby to nebylo ani pro mě.

0: Easy, jako to reálně... Říkám si, jestli těm spinnerům máme takhle kazit ty písničky, ale vlastně já si říkám.
1: Já si to říkám ale... pokaždý, kámo. Jenže já si nemůžu odpustit to, že se v těch sluchátkách prostě slyším jako největší narcis, že jo. Ano. A musím si to prostě aspoň nějakou písničku vždycky prospívat na
0: ne,
1: konci.
0: Je to perfektní. Já teda jako někdy si tady zpívám celý ty písničky, ale jako většinou se to nebo vždycky se to slovím, protože si říkám. Nebo takhle, kdyby někdo chtěl, klidně se nechám zaplejit mikrofon na celou písničku.
1: Prosím.
0: Klidně si tady spolu zaspíváme, ale. Jako neručím Romanovi za to, že to nebude poslouchat třeba nikdo, ale...
1: Ne, právě, napište hnedka teďka do apky, máme pošlete voiceovku, že chcete, aby Maty tady zandal aspoň jeden track, hele, jako
0: máš
1: tady...
0: Tak dáme podvod, si zaspíváme.
1: Dívej, máš tady 14.00, Pain, Novej den, super věc, to můžeš zandat. Hardrico, Narcos, kámo,
0: okay.
1: To dáš, Snoop Dogg, Who Am I, no tak... To máš jo. Tolik možností, co můžeš udělat. Travise Scotta tady potom máme nasazenýho, že jo?
0: Nase tady máme.
1: No jasně, wow. Daft Punky. Kamaráde, myslím, že dneska si tě poslechnu. Já sednu do vláčku teďka od fanfáru na Moravu a budu tě poslouchat, kdy budeš pívat.
0: To budeš asi jedinej.
1: Já doufám, že ne, tyjo. Já si myslím, že to ocení celkem. Jakože dívej, děláme tady v pondělí no? S Dominikem to Music Impro a to si občas lidi poslechnou.
0: No jako, je to jenom za týden, viď?
1: No, to je taky pravda. Tak jestli chcete, aby Maty jednou za týden, přesně dneska, tady jako performoval, tak mu prosím tě napište do apky, nebo mu to k koněte, to je v pohodě.
0: Koněte, dejte vědět.
1: Mrkneme to po času. Hele, Maty, ty jsi tam přišel, prší tam furt, nebo už to je lepší?
0: Hele, ne, já jsem jakoby třeba až 30 minut zpátky vycházel jako z domu, takže...
1: Se někdo má.
0: Takže já jsem vyšel a říkám, tyjo, ty ulice jsou nějaký jako mokrý, ale jako neprší, takže chill.
1: Takže úplně chill. Hele, vypadá to tak. Podle mapky průměrná teplota v Čechách zhruba 24 stupňů Celsia. Na Moravě pořád víc, tam mají jako 35 průměrnou teplotu, takže tam se myslím, že pečou. A tam ten deštík vypadá, že ani nedojde dneska. Když se na ten radárek mrknu, ani houby. Bohužel na Moravě se dneska neschladíte, to jsem rád, že tam jedu teďka. Každopádně zase nějakých denních maxim týče ty vystoupají. V Čechách někam ke 30. No a na Moravě už ty maxima hitujem, takže co se dá dělat, no. Dobro, užívejte si další část hudebního víkendu. Přesně chtěl říct spin rána, kámo.
0: Dalšího komunikátoru, let's go, pokračujeme.
1: No jasně, pojďte si do ty bangry Matymu a nezapomeňte, bude zpívat.
0: Jo.
1: To mi vypálilo uši. 13.55 a ty posloucháš Radio Spin, jsme bez reklamy.

0: Zaželezilo-li se železo? Či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio.

0: aplikaci.
1: Dáváš Radio Spin, na Mike už naběhnul po Krištofovej Matej, nás čeká společný odpolední komunikátor, a to od 14:00 do 19:00. Svátek má dneska Jáchym, je neděle 16. srpna, takže Jáchymu všechno nejlepší, no a my to jdeme pomalu odpálit, no a to by byl hřích, kdyby jsme to neodpálili, to ten náš společný session, trackem na přání, který bude tentokrát pro Káťu.
2: Čau, zahraj prosím tě pro naši kámošku Jelenu Izomandiase, milou mě nenávidět. Díky moc, čau.
1: No tak jo, tak pro Jelenu, taky pro Káťu, taky pro Jáchyma, co má svátek, a taky všem Spinners, dávám to tam.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejma.
3: Milou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Právě posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend, který pokračuje na klasickém soundu, mixnutým s hiphopem. Mám už tady ready další dvě skladby a začneme s Eastsidem. Pustíme si Nase a track I Can, což je vlastně hodně pozitivní a taková motivační věc. Jednoduše ten track říká, že dosáhneš všeho, když budeš makat. Sampa si to bere od Beethovena z jeho ikonický skladby Pro Elišku, takže to tam uslyšíš hned na první dobrou, protože ta melodie provází prostě celý ten track. Potom si pustíme Kendoga a jeho track s názvem doslova Beethoven, no a staví to na stejném samplu jako nás, takže opět Pro Elišku, a ty můžeš rozhodnout, co z toho je lepší. Ty tracky mě baví oba, ale stejně já jsem tým asi Nas, každopádně ty posuď sám a my si jdeme vychutnat Pro Elišku ve dvou hiphopových verzí už teď v éteru hudebního víkendu Rádia Spin.
1: Radio

Rychlá doprava na rádiu Spin, čeknem klasicky nejdřív dálnice. D1 je zasekaná těsně před Prahou, respektive na 36. kilometru. Popojíždí to tam cca 3 kiláky a zdrží se tam tak 6 minut. Hustší je D1 a taky v Brně, respektive z příjezdu nebo z odjezdu z Brna ve směru na Prahu. Tam 194. kilometrů popojíždí, zdrží se tam tak 8 minut. Hustší je teď momentálně taky D10 a tu u Mladý Boleslavy. 39. kilometr tam popojíždí ve směru na Prahu a zdrží se tam tak 6 minut. A zasekaná je taky D11, tam popojíždí zase 37. kilák na nějaký 29. a tam se zdržíš 17 minut u Poděbrad. Regiony jsou zatím v chillu, takže se můžeme kouknout rovnou do Prahy, která je relativně taky sízná. Je tam lehce hustší okruh, a to u sjezdu na Barrandov. Hustší je teď momentálně taky Štěrbolská spojka u Europarku na Průmyslový. Bouralo se potom na městském okruhu, taky na Praze 4, kousek od Kačerova. Zasekaná je momentálně Bělorská u Ladronky, taky Nuslák směr Legerka a lehce hustší je taky Vilzonka u Muzea. K dopravě je to zatím všechno, to je ale stay tuned, za chvilku nás čeká další track na přání. A potom rozebereme včerejší UFC. Automotospin.

slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a já už tady mám další track na přání, který tentokrát zahraju pro Luďka, který právě jde z dovolený a byli jste na rybách, čau.
2: Čau.
1: Hele kámo, tak otázka. Hele, když jste takhle byli na těch rybách, tak co největšího jste chytili?
2: No, největší, co jsme chytili, tak byla štika.
1: Štika, hezky. A odvážíte si ji domů jako trofej, nebo jste ji vypustili?
2: Ještě jednou, prosím.
1: Jestli se ji odvážíte domů jako trofej, tu štiku, nebo jestli jste ji vypustili zpátky?
2: Ne, vypustili jsme ji, byl to celkem je pozorné.
1: OK, chápu, chápu. Tak jo, hele, vybrali jsme písničku od H1.6, robím, co chcem. Komu bys to poslal?
2: Koupil bys to všem spiňákům.
1: Tak jo, všem spiňákům, taky samozřejmě tobě, ať si užijete cestu domů, jak to uteče. Dávám to tam.

0: Vlně, láva, ladíš Radio Spin, nedělní odpolko, s tebou tady Felí Maty. No a protože je 16. srpna, tak se včera uskutečnil gala večer UFC 330 ve Filadelfii, kde se v hlavním zápase utkal šampion welterový váhy Islam Makhachev proti vyzivateli Ianu Garymu. Gary se probojoval žebříčkem welterový váhy, a to s rekordem 17 výher a jedný jediný porážky. Každopádně Makhachev byl pro něj určitě asi nejtěžší zápas kariéry. Ten má totiž momentálně 29 výher a jednu jedinou porážku. No a tenhle ten zápas byl taky prostě obrovský favorit. No a světe sleduj, doručil opět super výkon. Nestrádal ani v postoji, byť je to spíš grappler, a prostě na Garyho si pořádně došláp a poráží Garyho na body a píše historii UFC, protože tímhle zápasem zdolal rekord ve vítězný šňůře zápasu. Připisuje si jako první v historii UFC 17. výhru v řadě a potvrzuje svoji šampionskou neporazitelnost. Já už jen čekám, kdy se berete tutily všem váhám kolem. Podíváme se spolu ale ještě jen, jak to vypadá venku. Venku je momentálně 30 stupňů, lehce pod mrakem, každopádně pršet by už nemělo. Mělo by to k večeru pomalu padat, ale ne moc, na nějakých 26 stupňů. Přes noc má být nejnižší teplota 19 a má být nějaký přehánky. A zítra ráno čekají teploty kolem 21 a vidím tam, že bude minimálně polojasno, ne-li zataženo. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Yeah. Ha.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty, něco málo po třetí hodině, takže startujeme další komunikátorovou společnou hodinku, kterou odpálíme opět s trackem Napřání, který tentokrát bude pro Míšu.
1: Ahoj, poprosím zahrát Indy a Vič, každej ví, děkujím.
0: OK, tak když každý ví, tak každý ví, Indy a Vič, pro tebe, Míšo, Michaelo a taky všem Spinner, zdávám to tam.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Nedávno jsem zjistil, že kámoš je s frajerkou 10 let a ještě před sebou nezačali prdět. To by mělo být podle mě nelegální, takže mě zajímalo, jak to máte doma vy. Prdíte před sebou a po jak dlouhý době je podle vás naprosto ideální začít?
2: Ale na hned prostě není s čím jako tady se přetváře, prostě pustíš to hned a buď to přijme nebo ne.
1: Co manželka, jak dlouho to trvalo jí?
2: Hele, taky chviličku, já vím, že tenkrát jsme byli nějak venku, možná tak třeba 14 dnech, viděl, vidím, jak se tváří. Říkám, tak si první, ježiši, mě to nevadí, jako když je to úplně normální.
3: Já jsem to vždycky urval hned, jo. Ale třeba, když to urveš ve výtahu, tak za to se podle mě chodí do pekla.

0: Pojďte lidi, pojďte.
1: Nebo v autě, brácho, to je taky dobrý pekílko.
2: Dobré ráno, Dome. Tak my po 13 letech prdíme od prvního rande. U nás je to taková soutěž, taková domácí challenge.
3: Ahoj, Dome, tak my s partnerem prdíme před sebou od začátku a tím jsme zjistili, že je to vážný vztah, ale mám kamarádku a ty před sebou s manželem ani nekrkaj, ani neprděj, tak to mi nepřijde k životu.
1: Naprosto s tebou souhlasím, Kačí. Každopádně jsem rád, že i holky se ozvaly a nebály se toho. Já jsem rád, že jste byli sdílný, třeba mi to pomůže u toho kámoše doma tu jejich prdovou bariéru trošičku prorazit. No a my se slyšíme zase zítra ráno, tak se mějte krásně, čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin. Yeah.

0: Dáváš Radio Spen, Maty Hýra a taky Hudební víkend, kde si hrajeme rapový tracky se špetkou klasiky. Zase tady máme připravený rovnou dva, no a začneme opět s Nasem a s Puff Daddym. Dáme si totiž skvělej track Hate Me Now z desky I Am. Jak už název napovídá, tak tě tady prostě vyzývá k tomu, abys ho klidně nenáviděl, jestli se ti nelíbí, protože on má nějaký tvoje názory a pohledy absolutně na salámu. Mohutný smyčce z tohle toho tracku pocházejí původně ze skladby O Fortuna od Karla Orfa, a to z 30. let minulého století, takže historický dílo, jak se patří, po kterým navážeme velmi podobně. Pustíme si totiž track Same Old Thing od The Streets, což sleduje každodenní život na ulici, a beru si k tomu skvělej sample od Antonína Dvořáka, konkrétně symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa. Tohle je pak hozený do aranže takový UK garage a za mě to zní prostě skvěle. Takže nejdřív Hate Me Now a pak Same Old Thing už teď na Radio Spin.
1: Radio

0: Spine. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se na dálnice. D1 je zasekaná na 31. kilometru a přerušovaně to popojíždí až na nějaký 15. Zdržení čekej tak 20 minut. Zdržení je taky na 74. kilometru ve směru na Prahu, tam si počkáš tak 6 minut. V Brně je D1 taky lehce hustší, ale docela se to tam začíná rozjíždět. D3 je momentálně zasekaná brutálně u Votic, tam je zdržení taky ve směru na Prahu, to je 32. kilometr a čekej tam 7 minut. Hustší je taky D11, a to hlavně u Poděbrad ve směru na Prahu, to popojíždí od 36. kilometru na nějaký 29. a popojedeš si tam tak 10 minut. Regiony jsou momentálně docela sízný, takže se přesunem rovnou do Prahy, kde hned na první dobrou vidím bouračku v ulici Černokostelecké a na Nových Strašnicích, takže hlavně tam opatrně. A hustší je momentálně taky Pražský okruh u Řeporyjí až ke sjezdu na Barrandov. Postojíš si potom už jenom v Bělohorský u Ladronky. K dopravě zatím všechno a ty určitě stay tuned, protože za chvilku si dáme další track na přání, takže piš hlasovky, nebo nahrávej hlasovky, nebo si určitě volej.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Rádio

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě dáváš Radio Spin, Matty Heer a taky další track na přání, který tentokrát momentálně zahraju pro Kačku. Mám ji tady na drátě, čau.
2: No ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Kačko, my jsme vybrali písničku od Linkin Park, Heavy is the Crown. Komu to pošlem?
2: Tak určitě to bude pro mého syna Pajušku do Karviné, pro kluky Sašu, Baču a Prostřejdu, že bych jim moc chtěla poděkovat za včerejší návštěvu, že bylo fajn. A ať se drží, ať se opatrujou. Taky to bude pro všechny spinery a pro tebe do rádia. Užijte si hezky zbytek neděle a hlavně dávejte na sebe všichni pozor.
1: Krásná zpráva, takže jak jste všichni slyšeli, dávejte na sebe pozor lidi, nebo se na vás Kačka došlápne. Dávám tam tuhle písničku, Kačko, užijte se to.
2: Jo, děkuju moc, Maty, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Jo, papa.

0: Dáváš se Radio Spin, komunikátor s Matem nám krásně utíká. Už jsme tady rozebrali včerejší UFC. Tentokrát bych tě chtěl pozvat na Afterwork, což je série eventů přes celý léto po celý České republice. Radio Spin je mediálním partnerem a společně s restaurací Jam & Co. z Pražský Krymský se pro vás připravili najetej program. Spousta DJ shows, jména jako Mike Traffic, Orion nebo Double J, ale samozřejmě je jich mnohem víc. A mimo hudbu tě čekají taky zajímavý pop-upy právě značky Jam & Co. Zrovna včera se jeden afterwork konal, a to v Příbrami u Novýho Rybníka. A krom toho, že byl vstup zadarmo, jako na všechny afterwork akce, opakuji, zadarmo, tak to byla party jako blázen. Takže já doufám, že se potkáme na dalším netém afterworku, a který se koná už 28. srpna v Teplicích. Takže pro víc info čekni určitě radiospin.cz a tam najdeš všechno potřebný. Podíváme se společně taky ještě na počasí. Venku je stále krásně, 30 stupňů, lehce pod mrakem, ale v Praze neprší. K večeru to bude postupně padat na nějakých 26, přes noc bude nejnižší teplota 19, takže by mělo být lehce chladněji. Vidím tam nějaký přeháňky, ale nic hroznýho. A zítra ráno čekají teploty kolem 22 stupňů a zítra by mělo pršet a mělo by být solidně zataženo. S tebou je Maty a ty ladíš stále Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin.

blázen. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a my startujeme další společnou hodinku tady na komunikátoru a jak jinak, než trkem na přání, už mi tady poslala přání Zuzka.
1: Ahojky Spine, tady Zuza. Prosím, zahraj nám track Life is Good od Drakea. Děkujem.
0: Jasná zpráva, Life is Good, to platí hlavně teď v létě, takže dáme se na ten super track. Future je tady na featu, takže já myslím, že se to užijem úplně, ale úplně. Všichni, let's go.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matym.
3: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too tired.

0: Ladíš Radio Spin a hudební víkend, klasika plus rap, pouští ti to tady Maty a už tady mám ready další dvojitou dávku. Nejdřív ti pustím Enjoy Yourself od A+, tohle je hlavně party track, takže kombinace s klasikou je tady docela crazy. Rapuje se tady hlavně o klubech, o drogách, o holkách anebo o prachách, ale zasazený to je do předělaného Beethovena symfonie číslo 5 C mol od Voltra Murphyho. Takže tohle je tak jako třígenerační track. Nejdřív byl originál od Beethovena, pak se to předělalo v roce 1976 na disco verzi, no a právě tu si pak bere A+ a tvoří v 94. hiphopovou verzi. Šílený, ale kámo, funguje to skvěle. Potom ti tam pošlu Animal Rap, což je zase brutální underground rap, je to zase o nějakým drsným lifestylu, vlastně se tady ty rapeři snad předhánějí, kdo udělá tvrdší sloku. K tomu samples on z chestrální skladby Koma, tomu dodává ještě ten šmrnc navíc. Takže si tu jdeme pustit Enjoy Yourself a taky Animal Rap právě teď na Radio Spin.
1: Radio

několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klupeny získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Klasicky čekneme nejdřív dálnice. Začneme s D1, to je zasekaná od 30. kilometru ve směru na Prahu na nějaký 13. Takže kolona jako blázen. Zdrží se tam 30 minut, takže hlavně pevný nervy. D3, tak tam je momentálně crash, a to v Benešově, takže tam si dej určitě pozor. D11 hlásí taky zdržení, a to na 36. kilometru ve směru na Prahu u Poděbrad, tam se zdržíš tak 11 minut. A kousek ještě dál před Prahou, to znamená 16. až 10. kilometr, tak tam si postojíš 30 minut a je to tam fakt zasekaný. Rychlost prostě jízdy je 15 km v hodině, takže je to pěkně frustrující. Regiony jsou momentálně v klidu, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Ta je momentálně relativně sízná, lehce hustší je štěrbolská spojka u Europarku na Průmyslový, zdržíš se taky chvilinku u Řeporí na spojice u sjezdu na Barandov. Bouralo se potom v ulici Veletržní v Holešovicích, takže určitě bacha, a zdržení čekej třeba taky na Nusláku směr Legerka nebo třeba na Vilzonce u Muzea. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku dáme další track na přání a potom pokecáme o RFAčku, o zranění Piráta, prostě o MMA akci na pražském, respektive bratislavském hradě, a jestli to byl flop anebo hit.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádio Spin.
2: The Biggie Duets, Jazzy Fizzle, Jagged Edge, Biggie Smalls, ladies and gentlemen,

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady ve studiu taky Maty, no a taky Vojta, který už se mi dovolal, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Hele Vojto, ty se dneska stěhoval, za odměnu jdeš na fotbal, tak na jaký zápas jdeš, kdo proti komu bude hrát?
2: Ale to je jenom takovej, my si sebou scházíme se každou neděli, tak na 20 kluků.
1: OK.
2: A hrajeme takový jakoby for fun každou neděli.
1: OK, a vidíš to dneska na vítězství, nebo taková prostě flákačka dneska, nedělní?
2: To nevím, půjdu dozadu, takže to bude takový na pohodu.
1: na pohodu, ale stejně přeju ti samozřejmě vítězství, k tomu si pustíme track od 58G, Wannabe, což doufám, že ty určitě nejsi.
2: Přesně tak, musím se naladit.
1: Přesně, tak hele.
2: Musím si pustit fotbalistu.
1: Je to tak, prostě myslím, že Tomáš Kučera prostě na tebe kouká a drží ti taky palce. Komu to pošlem?
2: Bude to asi všem, koho 58G neobrazí.
1: Tak
2: 58G a samozřejmě Kasanova Bucha.
1: Tak jo, tak všem, koho tohle to neurazí, koho to samozřejmě baví, doufám, že to baví tebe a doufám, že ti dneska ten fotbal vyjde. Dávám to tam, kámo.

0: Dáváš Radio Spin, s tebou tady v neděli Felí Maty. Krom toho, že se včera uskutečnilo UFC 330, kde Makachev obhájil pás šampiona veltrový váhy a napsal novej rekord UFC s výhrama v řadě, konkrétně jich má teď 17, tak se konala taky domácí MMA akce, a to organizace RFA na slovenském Bratislavském hradě na Nádoří. Turnaj sliboval pár dobrých duelů, bohužel na poslední chvíli zrušil účast jeden z hlavních taháků, Jolton Lutterbach, který měl vyzvat šampiona Fabša, ale bohužel odstoupil a musela se hledat náhrada. Každopádně nejvýraznější zápas byl určitě Samuel Pirát Krištofič versus Polák Naruška, se kterým se taky utkal 5 let zpátky ještě v oktagonu. Byl to tenkrát pěkně nudný zápas, utahaný prostě na pletivu, který skončil velmi těsně pro Piráta, který tenkrát vyhrál dočasný titul střední váhy oktagonu. To mělo prostě, ale takové jako neslo to sebou prostě takový kontroverze a teď měl dojít k odvetě. Ale bohužel zápas skončil docela neslavně. Ve druhém kole totiž Naruška přetočil Piráta na pletivo a seslal mu tam jedno nelegální koleno na hlavu, po kterém Pirát zůstal bezvládně ležet. Každopádně zápas se musel prostě skončit a to bohužel diskvalifikací Poláka. A Pirát si tak odnáší první vítězství v nový organizaci, i když je takový dost hořkosladký. Už byl na CTčko, vypadá to, že je v pohodě a já jsem zvědavej na jeho další kroky v téhle nový organizace. Podíváme se taky na počasí, venku je stále krásně, 29 stupňů, k večeru to ještě má padat na nějakých 26. Přes noc bude nejnižší teplota 19 stupňů a mají tam být nějaký přehánky a zítra ráno čekej teploty kolem 24 a celý dopoledne má být přehánkový, takže hlavně zítra, až někam půjdeš, tak si vem pláštěnku nebo deštník, ať prostě nic nepodceníš. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Za 6 minut je 5 a ty ladíš Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tady na drátě Maty. My máme další společnou hodinku, respektive další začátek. Odstartujeme ho opět s trackem Na přání. No a tentokrát mi zavolal Rudolf. Čau.
2: Dobrý den.
1: Kámo, ty jedeš z dovolený, takže doufám, že ti cesta krásně utíká. No a hele, vybrali jsme spolu track od Hard Tricka z toho nového alba Bandolero. Komu to pošlem?
2: Track od Hard Tricka z toho. Komu to pošlem?
1: Jo.
2: Jak jako?
1: Komu chcem poslat ten track? Jestli ho chceš poslat kámošům, sobě, spinnerům? OK, takže to pošlem asi všem spinnerům a samozřejmě to by do auta. Takže užívej cestu domů a zahraju ti tenhle ten track. Čus.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Matým.

sundaný stěny, nemůžu držet hubu, když byl hubáček můj guru. Budu dál vzpomínat na žlutej úl, ne na sutiny, co nám nasypali do ran jako sůl. Teda si plný

0: Jo, jo, Radio Spin, Maty a taky hudební víkend, speciálně rap a klasika. Dáme si společně další dvě věci, tentokrát od Atmosphere. Jako první ti pustím track 1597, což je textově hodně abstraktní. Slack tady rapuje hlavně o nějakých jeho pocitech, jak o psaní hudby, tak o různých prožitcích z rapu. K tomu si vybral Beethovena, konkrétně symfonii číslo 5 C mol, finální pasáž z názvu zvem Allegro Molto, takže je to spíš pomalejší a sedí to přesně na tenhle ten špinavej undergroundovej boom bap. Pak tu od nich mám track The River, kde Slack zase pro změnu vzpomíná na svého zesnulého kámoše Briana a název řeka pak funguje prostě jako symbol pro čas, který pořád plyne, ať se děje prostě cokoliv. K tomu prostě měsíční sonáta od Beethovena je jen třešnička na tomhletom lirickým dortu, takže dva tracky od Atmosphere už teď na hudebním víkendu Rádia Spin Klasika, let's go.
1: Radio
2: Spin. Henceforth,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se zase opět na dálnice. D1 je zasekaná od 33. kilometru na nějakej 11., což je ve směru na Prahu. Postojíš si tam cca 20 minut, přerušovaně to tam popojíždí, takže je to klasicky jedna velká otrava. D3, tak ta je momentálně zasekaná taky ve směru na Prahu, ale na 32. kilometru, což je ve Voticích, a zdržení čekej tak 8 minut. Zdržíš se potom taky na D11, a to jednak u Poděbrad, tam je zasekaný 36. kilák směr Praha, zdržení 8 minut, a druhak 18. kilometru, taky směr Praha, což se táhne nějakých 10 kilometrů, a pozor, zdržení čekej tak 40 minut, vypadá to tam hodně, hodně crazy. Regiony jsou momentálně sízný, takže se přesuneme rovnou do Prahy, která vlastně je sízná relativně taky. Hustě každopádně příjezd z D7, a to hlavně u letiště, není to ale nic hroznýho. Hustší je doprava momentálně taky u okruhu u Řeporí, u sjezdu na Barrandov. Hustší je momentálně taky Nuselák v centru směra Legerka a taky klasicky Wilsonka u muzea. Jinak je to všechno, takže stay tuned, za chvilku dáme další track na přání a potom pokecáme o meteoritu, který má letět dnešní oblohou kolem země.
1: Automotospin, tvoje

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, dáváš rádio Spin, na majku je Matej a mám tady pro tebe ready další track na přání od spinnera Mirka, který už mi zavolal do studia. Čau Mirku.
2: Zdravím, ahoj.
1: Kámo, ty jsi byl na rybách, říkali jsme se tady různý, no takový explicitní výrazy pro lidi, co jezdí na lodích a trošku to tam těm rybářům kazí. Každopádně, co jsi největšího chytil?
2: Ale byli to násaďáci, já jsem sice chytal na Monster Crab z protějšího břehu. Aha. A největší byl 59, všechno 53, 56, 57, 59. To není nic velkého, já jsem byl přímo na Sázavě, nebudu říkat na nějakém místě,
1: okay.
2: A tam jsou kapsy, když krmíš dva dny, tak najdou ty větší a jsou tam 96, 92 fotky mám, jako to je fakt, jsou fakt super ryby.
1: Ale jako ty padesátky, to je za mě ta jako obrovská ryba.
2: To je...
1: Slabý odvar ještě pro tebe.
2: Jo, říkám, bylo to největší, bylo 59, jako když najde do proudu, který nebyl jako úplně, ale to, kdy to bylo přímo pode mnou, jako zábava, dobrý, super, ale fakt hezký víkend, dlouho jsem si takhle nezachytal. A vlastně sumce jsme chytili i malýho.
1: Ty jo, hezky. To je jako reálně takový podle mě úplně nejvíc achievement chytit jednou za život toho sumce, ty jo. Hustý,
2: jo,
1: respekt.
2: Jo, já ho chytám celkem častěji, co na tohle to měl větší fousy, než byl on, hele.
1: hustý, ty jo. Taky si někdy určitě půjdu zachytat. Třeba mě někdy vezmeš sebou, každopádně. Hele, vybrali jsme písničku Tu kafe. Komu ji pošleme?
2: Ty jo, abych ji poslal mojí dceři, jestli poslouchá s tím, že před chvílí přijdu něho chtěla poslat, jak se jmenuje rádio, jak ho poslouchá.
1: Okay.
2: Takže doufám, že ho mají nalazený. A pro moji manželku, která sedí vedle, a pro všechny spinnery, kteří jsou to ty loďo, jako jsou to ty cyklo.
1: Přesně, někdo má cyklo, někdo má loďo, ale hele, nic, spravíme si chuť touhle písničkou, ať máte dobrý dojezd domů a hlavně příjemnou náladu takhle na neděli. Dávám to tam.
2: Díky, draku.
1: Čau.
2: Ahoj.

0: Indikátor s Matym. Jestli nežiješ pod kamenem, tak si určitě zaznamenal zatmění slunce minulý týden. Velká věc, krásná věc, každopádně jestli ti to nestačilo, anebo si to zmeškal, tak nebuď smutnej. Tvůj kámoš Maty tady má pro tebe dobrou zprávu. Dneska v noci má totiž kolem Země prosvištět obrovský asteroid, který je velký, asi jako Big Ben. Takže má podle odhadu tak 160 metrů, no a kolem Země proletí ve vzdálenosti přibližně 836 tisíc kilometrů, což je zhruba dvakrát tak daleko, jako je náš měsíc. No a co pro to udělat, abys ho viděl? Nebude to sice tak zadarmo, jako to zatmění slunce minulej týden, ale hele, je to jednoduchý. Stačí si jenom zajet na jižní polokouli a výhled budeš mít královský, ale já si myslím, že se to vyplatí. Vzdušnou čarou je nejbližší pod rovníkem Kongo, takže jestli máš chuť, tak si tam dneska můžeš ještě udělat prostě hezkou nedělní projížďku, která bude dlouhá cca asi jenom nějakých 5000 kilometrů. No a neříkej, že jsem ti naplánoval hezký nedělní program. Od krásného nedělního programu se přesouváme na počasí. Venku je stále krásně 28 stupňů, pořád slunečno. Ještě to bude padat, k večeru bude 26 stupňů, potom tady vidím kolem 9 nějaký přehánky. Přes noc to teda spadne na 19 stupňů, což bude nejnižší teplota, a zítra ráno čekají teploty kolem 24 stupňů a vidím tady opět nějaký přehánky a měl by být zataženo nebo minimálně polojasno. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti dab je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste dab. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bikepark Tanvaldský Špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty. Startujeme naší poslední společnou komunikátorovou hodinku. No a já už tady mám na drátě našeho klasického spinnera Michala. Čau Michale.
2: Ahoj Maty.
1: Tak co, hele, vy dneska jedete na Černák pořídit nějaký prostě noční stolky, věcičky do domácnosti, takový prostě...
2: Taková... Dělat manželce radost.
1: Manželce radost, přesně, taková prostě rodinná neděle. Hele, vybrali jsme písničku od Mikea Spirita, Ženy třeba lůbiť. Komu to pošlem?
2: Hele, tak pošlem to nám do auta, všem spinnerům. Tomu jednomu uličníkovi do vlaku, ať dorazí v pořádku na Moravu a tobě do studia.
1: Yes, hezky, hezky.
2: Jak ti poslouchá teda?
1: No krása, hele, tak doufám, že Krištof poslouchá a že mu to udělalo radost a že dojede hlavně dobře, což taky samozřejmě platí
2: a
1: o vás.
2: Aby se taky dobře vrátil.
1: Aby se taky dobře vrátil, přesně. Takže doufám, že mu to udělalo radost, samozřejmě vy si užijte cestu ještě na Černiák a posílám vám tam Ženy třeba lubiť.

0: Děkuji, ty si užij zbytek neděle, ahoj.
1: Děkuju, kámo, čau.
2: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Matým. Ženy treba lůžit.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Nedávno jsem zjistil, že kámoš je s frajerkou 10 let a ještě před sebou nezačali prdět. To by mělo být podle mě nelegální, takže mě zajímalo, jak to máte doma vy. Prdíte před sebou a po jak dlouhý době je podle vás naprosto ideální začátek.
2: Ale náhled prostě není s čím jako tady se přetváře, prostě pustíš to hned a buď to přijme nebo ne.
1: Co manželka, jak dlouho to trvalo jí?
2: Hele, taky chviličku, já vím, že tenkrát jsme byli nějak venku, možná tak třeba 14 dnech, viděl. Vidím, jak se tváří, že jo. Říkám, tak si první, ježiši, že to nevadí, jako když je to úplně normální.
3: Já jsem to vždycky urval hned, jo. Ale třeba, když to urveš ve výtahu, tak za to se podle mě chodí do pekla. Peťte lidi, prďte.
1: Nebo v autě, brácho, to je taky dobrý pekílko.
4: Dobré ráno, Dome. Tak my po 13 letech prdíme od prvního rande. U nás je to taková soutěž, taková domácí challenge.
5: Ahoj, Dome, tak my s partnerem prdíme před sebou od začátku a tím jsme zjistili, že je to vážný vztah, ale mám kamarádku a ty před sebou s manželem ani nekrkaj, ani neprděj, tak to mi nepřijde k životu.
1: Naprosto s tebou souhlasím, Kačí. Každopádně jsem rád, že i holky se ozvaly a nebály se toho. Já jsem rád, že jste byli sdílný, třeba mi to pomůže u toho kámoše doma tu jejich prdovou bariéru trošičku prorazit, no a my se slyšíme zase zítra ráno, tak se mějte krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: Dáváš si odpolední Radio Spin, s tebou je tu Matej a taky další dvojitá dávka hudebního víkendu s rapovejma trackama, řízlejma s klasikou. Mám tady skupinu Bass Drive, opět si pustíme dva tracky. Nejdřív Imaginary Places, což je hrozně rychlý, textově surrealistický. Spíš než storytelling, je to proud různých bizárních představ. Sample si to bere od Johanna Sebastiana Bacha, bere si to hlavně tu extrémně rychlou flat novou melodii, která krásně sněžené tempo už tak mega rychlýho tracku. No a hudební víkend, rap a klasika zakončíme s trackem Me Time, což je přesně o tom, že by si směl prostě někdy odpočnout a neřešit struggle z okolního světa, ať je to politika, média, korporátní svět, prostě všechny tyhle novodobí vlivy. Tentokrát to sampluje Mozarta a turecký pochod, takže hudebně je to opět vyšperkovaný. Takže dvakrát Bass Drive, nejdřív Sebastian Bach a pak Mozart, tohle je hudební víkend, rap a klasika na rádiu Spin.
1: Rádio

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Podíváme se na situaci z dálnic. D1 je momentálně zasekaná od 29. kilometru ve směru na Prahu. Předušovaně to tam popojíždí až na nějaký 8. a zdržení čekej cca 23 minut. Velký zdržení tě potom taky čeká na D11. Tam to popojíždí hlavně u Poděbrad, a to od 37. na nějaký 29. kilometr a zdržení je tam hlášený 20 minut. Regiony jsou momentálně OK, takže se přesuneme do Prahy, tam popojíždí hlavně Pražský okruh, a to od Černého mostru až k Europarku na Průmyslový. Hustší je momentálně okruh, ale taky u Řeporyjí a hlavně u Sjezdu na Barrandov, tam je bouračka, tak hlavně tam opatrně. Jinak je to zasekaný v Bělohorský u Ladronky, zdrží se potom taky na Nusláku směr Legerka, tam je taky bouračka a zasekanější je taky Vilzonka u Muzea. K dopravě je to dneska všechno, ty ale stále poslouchej, protože nás čeká poslední dnešní track na přání, takže se určitě ještě objednej a potom to společně zapíchnem.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady Matej a mám tady už poslední track na přání, který zahraju tentokrát pro Kačku. Čau.
2: Ahoj Matej, já tě ještě jednou zdravím.
1: Hele, vybrali jsme tentokrát písničku od Resta, je to balkónovka, klasika všech klasik. Komu ji pošleme?
2: Takže tady toto bude jenom pro mého syna Pajušku do Karviné. Chci mu vzkázat, Pajuško můj, moc tě miluju, myslím na tebe a vždycky tady pro tebe budu, na to nikdy nezapomeň a posílám ti pusu, tvoje máma. No a jinak těm spinnerům a tobě do rádia přeju hezky zbytek víkendu, užijte si ho a jak už jsem řekla minule, dávejte fakt na sebe pozor, protože život máme jenom jeden a jsme tady jenom na chvilku, takže buďte na sebe opatrní, prosím.
1: Je to tak, krásná zpráva, Kačko, tak já doufám, že to Pája slyší, že si užije tenhle poklidnej nedělní večer. To samozřejmě přeju i tobě a samozřejmě taky všem spinners, takže posílám balkonovku, užij si track.
2: Jo, děkuju moc, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Pa, pa.

0: Dáváš Radio Spin na majku, je Maty, za chvilku bude 7, takže to naše společné felení tady na Spinu pomalu končí. Hele, už je to nějaký pátek, co nám skončilo mistrovství světa ve fotbale, každopádně jedno další mistrovství nám teprve začíná, no a to v Anglii. Tam totiž každoročně pořádají mistrovství světa, a to v pojídání kopřiv, a to si nedělám srandu. V hrabství Dorset se tam sejde takhle parta bláznů a během jedné hodiny musí spořádat co nejvíc kopřiv. No a ten, kdo jich prostě sní nejvíc, tak ten vyhrál. Ale pozor, když hodíš šavly, tak jdeš z kola ven. Tak co, už víš, na co se budeš s kámerama dneska večer koukat? Já mám asi jasno. Čekneme ještě naposled počasí, venku je vlastně stále krásně 27 stupňů, k večeru to ještě spadne, nebo respektive to stále bude padat až na nějakých 19 stupňů, což bude minimálka dnešních teplot v noci, to nás čeká cca ve 2 hodiny ráno a zítra ráno zhruba v nějakých 11 nebo v 10 čekají teploty kolem 24 a má být polojasno a mají být nějaký přehánky. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin, pardon, už dneska končíme, takže se slyšíme zase příští týden. Čus.
1: Už to víš, máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

0: několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klubery získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co mi

0: přišel, pštros, pštrocici a s pštrosačaty, pštrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Nedávno jsem zjistil, že kámoš je s frajerkou 10 let a ještě před sebou nezačali prdět. To by mělo být podle mě nelegální, takže mě zajímalo, jak to máte doma vy. Prdíte před sebou a po jak dlouhý době je podle vás naprosto ideální začít.
2: Ale na hned prostě není s čím jako tady se přetváře, prostě pustíš to hned a buď to přijme nebo ne.
1: Co manželka, jak dlouho to trvalo jí?
2: Hele, taky chviličku, já vím, že tenkrát jsme byli nějak venku, možná tak třeba 14 dnech, viděl, vidím, jak se tváří, že jo. Říkám, tak si první, ježiši, mě to nevadí, jako když je to úplně normální.
3: Já jsem to vždycky urval hned. Jo, ale třeba, když to urveš ve výtahu, tak za to se podle mě chodí do pekla. Pojďte lidi, pojďte.
1: Nebo v autě, brácho, to je taky dobrý pekílko.
4: Dobré ráno, Dome. Tak my po 13 letech prdíme od prvního rande. U nás je to taková soutěž, taková domácí challenge.
5: Ahoj, Dome, tak my s partnerem prdíme před sebou od začátku a tím jsme zjistili, že je to vážný vztah, ale mám kamarádku a ty před sebou s manželem ani nekrkají, ani neprdějí, tak to mi nepřijde k životu.
1: Naprosto s tebou souhlasím, Kačí. Každopádně jsem rád, že i holky se ozvaly a nebály se toho. Já jsem rád, že jste byli sdílný, třeba mi to pomůže u toho kámoše doma tu jejich prdovou bariéru trošičku prorazit. No a my se slyšíme zase zítra ráno, tak se mějte krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka a já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Flow Patron. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Spin a díku za pozvání.
0: Kdyby ses měl popsat našim posluchačům pár větama, jak by to znělo?
1: Striktní rapper, který rapuje pravdu a pohled na život mýma očima.
0: Kdy jsi začal poprvé tvořit rap?
1: Hele, tyjo, když jsem poprvé začal, to mě mohlo být tak 13, 14, tam někde si myslím, že to začalo. No.
0: Jak ses k tomu dostal v tomhle věku?
1: Hele, tak u mě doma prostě tam, víš co, přišel jsem ze školy domů a tam hrál Wu-Tang, protože můj chábr Tibi tady je se mnou dneska. A on už v tom byl zajetej, víš co, ten si jel bomby, prostě Wu-Tangy, Tupac a tyhle ty věci. Takže se mě to tak zalíbilo, že říkám, tyjo, to musím zkusit, to musím dělat. To chci dělat taky. A tak nějak to začalo, víš co, postupně.

0: takový, jakože budu si to nahrávat jenom sám pro sebe, ale pak jsem si řekl, proč vlastně, proč, když můžu ostatní, můžu já, ukážu jim taky, že to umím.
1: A byla to právě ta zahraniční scéna, která tě takhle oslovila, nebo to bylo i něco tady od nás z Československa?
0: Hele, jak říkám, určitě ten Wu-Tang, to bylo jako to prvotní, Method Man, Red Man, víš, tak prostě old school škola, tak tam určitě to začalo, prostě tam. A pak mě ovlivnilo hodně, tak samozřejmě Rytmus, jo, Kontrafakt, tam to začalo, to má asi každý jako v tomhle tom ročníku mým, ta motivace, no, asi tak, no.
1: A je nějaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
0: Ale asi ne. Já se snažím být originální, víš, nekoukat se jakože moc na ostatní, jakože samozřejmě to se nedá obejít, abys jakože neposlouchal tady český nebo slovenský rapery nebo jejich hudbu a pak to sám nevložil do té hudby, jakože ani o tom nevíš, chápeš? Že tě něco ovlivní, ani o tom nevíš.
1: Jo.
0: No, ale jak říkám, snažím se být originální a zatím si stojím.
1: Jak se díváš na to, jak se rap tady u nás v Česku teď aktuálně vyvíjí, jak tady vypadá ta scéna?
0: Tak vypadá to hodně dobře, že jo, tak co si budem, je to luxus, luxusní, je to dobrý a hlavně já jsem, ono teď začalo takový období, že se hodně zpívá, jako ten zpěvorep, to je jako, že nejsem moc zastánce, já jsem spíš na ten striktní rep, něco jako Separ a tyhle ty, víš, nebo ten Luca Brasi.
1: A sleduješ, co se takhle tady na naší scéně děje, posloucháš to?
0: Tak samozřejmě poslouchám to. Všechny novinky, co vyjdou, tak mám najetý. Je to dobrý.
1: A ty jsi mi tady taky říkal, že jsi byl v Dmek v rap v tom posledním ročníku.
0: Ano, byl jsem.
1: Co byla tvoje motivace se tam přihlásit?
0: Motivace, tak jako neskusíš, nevíš, chápeš.
1: Prostě tam to je
0: celý,
1: zkouška.
0: Prostě řekl jsem si, jdu do toho, zkusím to, když to vyjde, vyjde, nevyjde, nevyjde, ale prostě nebudu ten jenom, který si rapuje doma nebo někde ve studiu a tam to končí. Prostě je nějaká situace, nějaká možnost, tak běž.
1: Chceš to prostě ukázat lidem.
0: Jasný.
1: Jasně. Když jdeš tvořit text, tak, nebo ne text, ale track, tak co první potřebuješ? Potřebuješ první slyšet beat nebo první napíšeš ten text?
0: Potřebuju první slyšet beat a ten beat mi řekne hned téma. Nevím, čím to je, proč to je, ale prostě zapnu si beat a hned vím, o čem mám rapovat a já už se v tom i slyším. Hned se v tom slyším, jakou flow, jak prostě nevím, jak to popsat. Hned automaticky se to pustím, ten beat mi řekne úplně všechno, od tématu po flow, všechno.
1: To je zajímavý, kde beaty bereš?
0: Tak většinou snažím se to kupovat, ale nebudeme si nalhávat na nějaký ten YouTube a tak dále. Stáhnu, oslovím toho beatmakera, domluvím se s ním, nějaký cash mu hodím nebo tak, no.
1: A neskoušel jsi ty sám třeba někde vytvořit nějaký beat?
0: Ale já ne, určitě, ale můj chábr Tibi tady, on jakože do toho trošku funguje, no, umí to. Já ale ne, já osobně ne, já spíš jenom rap, čistě.
1: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Flow Patron.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer.

0: Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je Flow Patron. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Svoboda slova. Můžeš prostě říct, co chceš, co cítíš do hudby.
0: A byl to u tebe vždycky jenom rap, nebo jsi poslouchal jiný žánry?
1: Hele, vždycky jenom rap, já nevím, já mám poslední dobu takový pocit, že jsem se s tím jakože úplně narodil. Že to vlastně by ani nebylo jinak.
0: Takže ti prostě ani nikdy nenapadlo třeba tvořit sám jiný žánr?
1: Ne, vůbec. Prostě tohle mě koluje v krvi a tak to zůstane.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Když si poslechneš nějaký track, tak řekneš si, že je dobrý. Co to musí mít?
1: Musí to být striktní, hlavně. Nesmí to být žádný hrajou strašně na srdíčko a takový ten, to já moc nemusím, musí to být prostě razantní, striktní, musí to mít dobrou flow, musí to kopat, musí to mít prostě tlak, klubovka dobrá.
0: Tvoříš sám nebo máš kolem sebe nějakou partu lidí?
1: Většinou tvořím sám, ale jak říká můj chábr, proto je dneska tady se mnou, protože on stojí za těma skladbama taky, jakože společně. Třeba on sedí za počítačem, nahraje mě, prostě mě pomáhá ve všem takhle.
0: Co vnímáš, že jsou tvoje hlavní témata v tvých textech?
1: Hlavní témata? Tak já se hlavně držím toho, já nepropaguju drogy, násilí v textech. Mm-hmm. Prostě stojím si za tím, aby byl ten rap takovej střízlivej prostě, já nevím, jak to mám říct, takovej normální pohled na život. Jak jsem řekl, rapuju o životě tak, jak to cítím a i hlavně se snažím, když má nějaký člověk nějaký problém v něčem, víš, třeba teď mám poslední skladbu Nech to běžet, jo, tak to je přesně ono, to téma, že když máš nějaký problém, někde seš nebo někde něco se stalo, nebo tvůj chábr tě seknul, nebo kamarád, tak prostě nech to běžet, nějak se to upraví, nebuď z toho nějaký úplně, že můžu být zprostej?
0: Jasně, já to pípnu.
1: Nebuď z toho úplně do víš, co život jde dál, abys pak neměl paniky a taky. Prostě nech to běžet, jde to život, Bůh se o to postará.
0: Na čem aktuálně pracuješ? Pracuješ na nějaký nový hudbě?
1: Tak samozřejmě pracuju na nový hudbě, píšu texty, nahrávám. Teď se budu snažit každý měsíc vydat novou skladbu i s videoklipem, takže chci všechny fanoušky pozvat na můj YouTube kanál Flow Patron, FLOW2TV Patron, můj kanál.
0: Stejně tak tě najdou i na sociálních sítích?
1: Ano, Instagram, TikTok, hlavně ten YouTube kanál, takže nabíhejte tam, budou tam nový bomby.
0: Takže tam rozhodně mrkněte. Plánuješ teď třeba i nějaký živý vystoupení, kde ti budou moct posluchači i vidět?
1: Hele, zatím ne. Já jsem takovej ten, víš co, chci to pořádně ještě dopilovat, nejsem úplně, jak to mám říct, tip-top, jsem hodně sebekritický taky, já bych řekl pravdu, jo, i když to je dobrý, já vždycky řeknu, ha.
0: A vnímáš, že to je výhoda spíš nebo nevýhoda?
1: Tak chábr, ty by mi říká kolikrát, už to přeháníš jako. Víš, jakože je to dobrý a tobě se furt něco nelíbí a vždycky mě za to trošku to, no. Ale nevím, jestli to je výhoda. Tak samozřejmě asi to něco udělá na tom, abys byl furt lepší a lepší. Kdybys nahrál skladbu a řekl bys, tohle je dobrý a takhle to prostě bude, tak asi už nemáš nějakou motivaci nebo asi se neposuneš už moc, podle mě. Víš, aby to bylo ještě lepší, protože už si prostě stagnuješ tu věc, tu flow, tu rytmiku, že takhle to je dobrý a takhle to budu dělat. Furt stejně, ne. Ty musíš se furt prostě motivovat dál a říkat si, že tohle příště musí být lepší a vylepšit to.
0: Yes. Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: Jirka a taky Flow Patron. My jsme tady na začátku slibovali live rap. Co to bude za track?
1: Bude to track Nech to běžet. Tak jak jsem říkal, rapuju o životě i se snažím, aby to lidem pomohlo. A tam rapuju o tom, že když se něco stane, prostě nech to běžet, život se postará.
0: Super, tak jdem na to?
1: Tomu ver, stylo Roma Janes, Flow Patron.

0: Flow Patron, host pořadu Československý Underground. Díky moc, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď pro spinnery nějaký poslední slovo, tak teď je ten pravý čas.
1: Pro všechny posluchače Rádia Spin, děkuju za pozvání a chtěl jsem vás pozvat ještě jednou na můj YouTube kanál, sociální sítě, Instagram, Facebook, TikTok, ale hlavně ten YouTube kanál, protože každý měsíc tam vyjde nová skladba i s videoklipem, nebudete litovat, takže tam nabíhejte a jedem bomby.
0: Super, tak to rozhodně čekujte, díky moc ještě jednou, no a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Rádio Spin, hezký večer.
1: Serus.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer na

0: Fešpen.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, super.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu

0: číslo. Nejlepší věk, aby nebo dělat pesos.
1: No jen na muže každej a lovené jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Nedávno jsem zjistil, že kámoše s frajerkou 10 let a ještě před sebou nezačali prdět. To by mělo být podle mě nelegální, takže mě zajímalo, jak to máte doma vy. Prdíte před sebou a po jak dlouhý době je podle vás naprosto ideální začít.
2: Ale náhled prostě není s čím, jako tady se přetváře, prostě pustíš to hned a buď to přijme nebo ne.
1: Co manželka, jak dlouho to trvalo jí?
2: Hele, taky chviličku, já vím, že tenkrát jsme byli nějak venku, možná tak třeba 14 dnech, viděl, vidím, jak se tváří, že jo. Říkám, tak si první, ježiši, že to nevadí, jako když je to úplně normální.
3: Já jsem to vždycky urval hned. Jo, ale třeba, když to urveš ve výtahu, tak za to se podle mě chodí do pekla. Peťte lidi, peťte!
1: Nebo v autě, brácho, to je taky dobrý pekílko.
4: Dobré ráno, Dome. Tak my po 13 letech prdíme od prvního rande. U nás je to taková soutěž, taková domácí challenge.
5: Ahoj, Dome, tak my s partnerem prdíme před sebou od začátku a tím jsme zjistili, že je to vážný vztah, ale mám kamarádku a ty před sebou s manželem ani nekrkají, ani neprdějí, tak to mi nepřijde k životu.
1: Naprosto s sebou souhlasím, Kačí. Každopádně jsem rád, že i holky se ozvaly a nebály se toho. Já jsem rád, že jste byli sdílný, třeba mi to pomůže u toho kámoše doma tu jejich prdovou bariéru trošičku prorazit, no a my se slyšíme zase zítra ráno, tak se mějte krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: Ano, tady Maniaka 47, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Já jsem hip-hop brácho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind music.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,